Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: jsou high.
1: Vaše žena! Vaše žena!
2: Co?
1: Upadla a rozbila si bradu.
2: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A jak to má zpěvák a muzikant Michal Šindelář?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Ty jsi připrohlásil, že rockerovo ráno je protimluv, protože rocker žádné ráno nemá. Je to tak?
2: No, já si myslím, že rocker ráno chrápe hlavně, že jo? Jako já se,
1: a proč?
2: Já se, to si nepamatuješ to přísloví ráno stanu a pustím si zákrutu.
1: Zákruta
2: běžela od jedný, běžela vždycky. Jako.
1: Správně. No. Ale kde to vlastně vzniklo, že rocker je ten, co ráno spí a nestává brzy? Protože
2: to,
1: v noci
2: to,
1: celou...
2: to ti řeknu, jo, to je Magorova poučka byla, jestli ti práce vadí v chlastu, nepracuj.
1: Poslouchej, ty už si během prvních pěti minut řekl takový dvě zásadní myšlenky, který jsi se fakt použít úplně nakonec. Jo. Ale ty teda ráno nestáváš, protože...
2: No, tak já mám tu výhodu, že se živím psaním. Jako jo.
1: Jo.
2: A psát, já nejradši píšu mezi druhou a čtvrtou noci. Jako, jo,
1: to jsi si vypozoroval takhle.
2: To jsem tak vypozoroval, no, protože to mě nějak pracuje mozek, jako, nebo co, a tak mám nejradši to. Ano, a to potom znamená, když jsem zhůru do čtyř, do pěti, jako, no tak nemůžu stávat v osm.
1: No dobře, a dokolika jsi byl zhůru teda dneska, když jsi přišel, a přišel jsi včas a s předstihem, už někdy v půl devátý jsi tady byl.
2: To byla katastrofa úplně, já jsem přijel autem v půl třetí do Prahy, jo, takže jsem spal 3 hodiny. Asi, a půl hodiny.
1: A proč jsi jezdil na půl třetí ráno do Prahy autem?
2: No tak já jsem bydlím v Ústí nad Orlicí.
1: A to je právě to, co jsem chtěl vědět, protože ty jsi stejně jako já rodák.
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A jak to má zpěvák a muzikant Michal Šindelář?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, dali jsme si vzpomínku na Cliffa Burtona, basáka Metallicy, který se po nehodě jejich turbusu nevrátil ze skandinávského turné. Tak prosím, opatrně i na cestách 27. května 2026. Na trojce mezi Táborem a Benešovem, jak opravují silnici ve Votickém kopci, tak tam za Oldřichovcem boural náklaďák, skončil ve svahu a jezdí se kolem něj kyvadlově. A kolony minimálně na 10 minut jsou obousměrně, jak na Prahu, tak na Budějce. Opatrně taky na dálnici z Olomouce na Mohelnici za Litovlí. Na 343. kilometru je nehoda. Nic vážného, ale její účastníci, dva kamiony a osobní auto, tam stojí u krajnice, která je zrovna v tomto místě dost úzká a tedy ta auta zasahují i do pravého pruhu. A v Praze je Šťouchanec na velkém pražském okruhu směrem na letiště za Evropskou ulicí. Na příjezdu do Zlína od Frištáku na Sokolské řeší srážku auta s motorkou. A propo, ve Zlíně je 14 stupňů a koukala jsem, že v Javorníku už 21, tak já zdravím.

0: na úpatí Rychlebských hor a všechny vás, co vstáváte do středy třeba s výhledem na Jánský vrch. Jo, jo, na tenhle ten zámeček jsme se vždycky těšili, tam totiž mají výstavu historických dýmek a kuřáckých potřeb.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jihu Moravy 33 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklista Vingegaard vyhrál po volném dni horskou 16. etapu Gira d'Italia a výrazně zvýšil náskok v čele závodu. Jan Hirt dojel až 28. a v průběžném pořadí klesl na 18. místo. V pouhých 21 letech zemřel fotbalista Českých Budějovic Viktor Udoch. Příčina úmrtí nigerijského sportovce v tamním hlavním městě zatím není známa. V Česku padaly teplotní rekordy už čtvrtý den po sobě. Nové maximum zaznamenalo 47 ze 170 dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo v Doksanech 32,7 stupně. Bývalý poslanec Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil teplickou věznici a zamířil na hory. Soud ho podmíněně propustil, odpykal si 2/3 tříletého trestu. Soudce Jaroslav Malchus o tom říká.
2: Po dobu, kdy bude trvat dohled, by odsouzený měl jednak dát poškozeným potřebnou míru zadosti učinění, což soud nakonec vyhodnotil jako nepeněžitou formu zadosti učinění, písemnou neveřejnou omluvu a druhý krok podrobit se resocializačnímu programu.
1: A nakonec Apple zřejmě chystá pro příští rok výroční iPhone s displejem zakřiveným do všech stran. Obrazovka má být bez rámečku, výřezu a s kamerami schovanými pod sklem. Připomeňme, že výrobci Androidů zakřivené hrany dříve opustili jako nepraktické. To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.
0: Radio B. Classic Rock.

No co toto je? Usínala jsem za stavu 2-0 a nakonec naši s Kanadou poslední zápas skupiny prohráli 2-3. A zítra odpoledne si v Curychu zahrají na mistrovství světa čtvrtfinále proti Finsku. Ve stejný čas se ve Freiburgu utkají o nejlepší čtyřku Kanada s Amerikou. A večer pak hraje Norsko s Lotyšskem a Švédsko s domácím Švýcarskem. Slováci po včerejší prohře se Švédskem končí na 9. místě. A my začínáme den, kdy je sice na mistrovství světa volno, ale tady na Beatu se budou rozdávat lístky na zítřejší pražský koncert Beth Hart, tedy americké zpěvačky, o které třeba Joe Bonamassa řekl, že je následovnicí Janis Joplin a Tiny Turner.

So busy makes me feel dizzy. Tak možná, že se vám z té uspěchané doby taky trošičku točí hlava. A víte co? Dneska vám ještě více zamotá vejvoďák. Tady na Beatu hned po 9:00 začne rozdávat nápovědy, dle kterých si máte domyslet kapelu nebo muzikanta či muzikantku ukrytého v rockové detektivce. No a pokud se vám to podaří a dovoláte se do Beatu s tím správným jménem nejrychleji, na linku 210, 32, 33, 34, ani ve středu 27. května jsme nezměnili telefonní číslo do studia, tak pokud se vám podaří vyhrát v rokové detektivce, tak dneska to bude velmi zajímavá knížka českého etnografa a cestovatele Mnislava Zeleného, kterému se přezdívá Atapana. A ta knížka se jmenuje Sex a smrt Indiánů a Mazů.

kapelin Robert Plant minulý týden vyhrál anketu o půlnoční alba se svojí solovou deskou Carry Fire, tu jsme poslouchali včera před půlnocí. No a zítra to budou němečtí Accept a jejich Vzestup chaosu, to znamená album 15., které naspíval Mark Tornillo. To jenom upozorňuji z toho důvodu, že teď v anketě na našem webu na stránce radiobeat.cz zase najdeme projekt někdejšího zpěváka kapely Accept Udo Dirkschneidera, takže můžete dát hlas desce Steel Factory. A nebo z nabídky desek, které vyšly v roce 2018, si vyberete kapelu Greta Van Fleet, Nazareth, Joa Satrianiho, Bonfire a případně Brňáky Progress 2. Je tady jejich zatím stále ještě aktuální titul Tulák po hvězdách. Teď už Joe Cocker.

Taky má chraplák, ale ani tohle nebyla Beth Hart. Byl to opravdu Joe Cocker. Americká zpěvačka Beth Hart, ta bude koncertovat zítra v Praze. A až tady na Beatu dneska pustíme některou z jejich kusů, zavolejte si o vstupenky na číslo 210 32 33 34. Dneska se třeba můžete nakladně vypravit do Dundee Jamu, kde bude hrát trio Ivana Hlase, tedy Ivan, Norby Kováč a Olin Nejeschleba. A třeba v pátek v Klatovské Vlaštovce bude kapela Vltava.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: 4 minuty před 6:30 už se přicpává příjezd do Prahy po plzeňské dálnici. Kolona od 6. kilometru a důvodem je nehoda na velkém pražském okruhu od letiště na D1 právě za připojením D5. Na 22.5. kilometru se srazily 2 nákladňáky. Bouračka je taky u průhonic na příjezdu do Prahy po brněnské dálnici na 5. kilometru. Na trojce při zvelebování Votičáku máme dneska tučnější kolony obousměrně u Oldřichovce, protože v tom omezení boural nákladák. No a další nehodu se zraněním teď mám nahlášenu z Karlovarské dálnice, tedy z D6. Je to směrem z Prahy na Karlovy Vary 1,80. kilometr za Lubencem. Tak opatrně, dobrou jízdu. Jo, a dáme si spolu kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jihu Moravy 33 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Český fotbalový brankář Antonín Kinský je nominovaný na nejlepší zákrok sezony v anglické lize. Došlo k němu v nastavení utkání s Leedsem. O vítězi rozhodnou fanoušci a odborná porota koncem týdne. ODS obvinila premiéra Babiše ze střetu zájmů i ve zdravotnictví. Přes fond Hartenberg má prý vliv na kliniky placené z veřejného zdravotního pojištění. O úhradách rozhoduje vláda. V Kateřinské jeskyni v Moravském Krasu se v neděli uskuteční speciální prohlídky zaměřené na historii a archeologii. Konají se vždy poslední neděli v měsíci.
2: Návštěvníky čeká podrobné seznámení se s archeologickými výzkumy od poloviny 19. století až do současnosti. Prohlédnou si zblízka nejzajímavější pravěké jeskynní kresby, dosud nejstarší v České republice. Návštěvníci si mohou vyfotografovat vybrané objekty a na konci prohlídky si vyzkoušet jednu z metod archeologického výzkumu, přesývání vykopaného materiálu. Prohlídka představující nové překvapující poznatky trvá přibližně 60 minut. Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků v jedné skupině je ale nutné si vstupenky zakoupit předem na internetové stránce Kateřinské jeskyně. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
1: V Sýrii našli pozůstatky tajného programu chemických zbraní bývalého prezidenta Asada. Našli munici používanou při plynových útocích během občanské války a zadrželi 18 lidí, včetně vojáků a politiků. A nakonec aplikaci e-doklady si od spuštění před více jak 2 lety stáhlo přes 1 000 000 lidí. Digitálně nahrazuje klasickou občanku. Poslouchali jste krátké zprávy.

0: žena, vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A jak to má zpěvák a muzikant Michal Šindelář?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Dobré ráno, býťáci, ve středu 27. května. Velmi mě těší, že Phil Collins se cítí lépe a minulý týden vypustil do světa informaci o tom, že by se třeba ještě mohl vrátit na pódium. Ale mě teď bude trošku smutno, ale zvládnu to. Letos jsem dala přednost horám v Polsku před klobásovo-pálenkovým termálním rájem na východě Maďarska v Dule. A když slyším maďarštinu, tak mě to tak jako trošku přepadne. Ale když on má dneska narozeniny Pici, teda jedna z nejzásadnějších postav maďarské muziky, zpěvák a pianista Gábor Preser. To on složil muziku k hitu Děňďauláň, u nás známého jako Dívka s perlami ve vlasech. A když po třech letech z Omegy odešel, tak si založil vlastní skupinu Lokomotiv Goethe. A na počátku měl trošku problém s basákem, ten původní byl docela rychle pryč, a tak si Pici vzpomněl na kamaráda Tamáše Šolmo, a on ale byl v té době zaměstnán v cirkuse, kde pracoval jako saxofonista, houslista a klaun, ale rychle se na tu basu naučil, ostatně hned si ho poslechneme. Tedy na beatu si pustíme Lokši, jak Maďaři něžně přezdívají kapele Lokomotiv GT, a konkrétně pravděpodobně nejslavnější Piciho skladbu z téhleté éry, ta písnička se jmenuje Naked Írom Adult. Píšu ti píseň.

Paní Pici má dneska 78. narozeniny, jinak k té přezdívce Pici v maďarštině znamená maličký a to byl odkaz na Gáborovu drobnou postavu. A s tím, jak stárnul a stal se jednou z nejvýznamnějších osobností maďarské rockové historie, tak se ta přezdívka protáhla na uctivější tvar Pici Báči, tedy strýček Pici. A ještě jedna zajímavost, je to 10 let, co Gábor hostoval na desce našich Monkey Business. Teď naše hudba Praha na beatu.

A jak my to máme na hodinách 6.52, dneska na Beatu můžete vyhrát lístky na zítřejší koncert americké zpěvačky Beth Hart. Její jmenovec, ale nikoli příbuzný Carter Hart, teď slaví vítězství v západní konferenci NHL. Právě gólman Zlatých rytířů byl označen za jednoho z hlavních strůjců dnešní výhry Vegas nad Colorédem 2-1. A tím byla uzavřena tato série a už je jasné tedy, že vegasští Tomáše Hertla porazili ve všech čtyřech zápasech Coloréda Martina na čase, který teď má tedy volno, a s tím, že Hertl bude vyhlížet, jak to na východě dopadne mezi Karolínou a Montrealem. A vítěz téhleté série, kdy Hurikáni zatím vedou 2-1 na zápasy, si pak proti vegaským zahraje ve finále o Stanley Cup.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 7 hodin. Zpomalení na dojezdu po plzeňské dálnici do Prahy je od 8. kilometru. Na D0 směrem na D1 se za připojením D5 srazily 2 náklaďáky.
2: Dobré ráno, Katko. Ještě jedna dopravní z toho velkého pražského okruhu. Tak nejenom 2 kamiony, ale sjezd na Zličín, Chrášťany, tak jsou tam ještě přímo v tom sjezdu 2 osobáky v sobě.
1: A to je směr taky od letiště na D1?
2: Taky od letiště na D1, ano.
1: Takže kolona od letiště na okruhu vás teď čeká už od Karlovarské dálnice a na té je nehoda za Lubencem směrem na Vary, takže pozor na 1,80 kilometru. V prostředním pruhu se pak řeší srážka 2 osobáků na příjezdu do metropole od Brna na 5,5 kilometru D1 za Průhonicemi. Fronta je od 13. kilometru. Taky na Bratislavské dálnici. Nevím, proč je dneska tak zahuštěný příjezd do Brna. Přeji vám dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes slunce, i když odpoledne místy přechodně oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřka, zejména na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Teploty 25 až 30, na jihu Moravy 33 stupňů. Vítr s nárazy 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Tenistka Nikola Bartuňková vypadla při debutu na French Open hned v prvním kole. Nestačila na kanadskou favoritku Embokovou 1-6, 2-6. Spolu s ní skončily také Lindy Nosková a Fruwirtová, dál po včerejšku jde jen Siňaková. Na Roland Garros se dnes představí pět českých tenistů, jak říká Petr Plintovič.
2: Po postup do třetího kola bude na pařížské Antuce bojovat Muchová, Bousková, Bejlek, Menšík a Macháč. Velká výzva čeká hlavně na Sáru Bejlek. Ta bude hrát od 12 hodin na hlavním kurtu Filipa Chatriera proti čtyřnásobné vítězce French Open, Polce Świątekové. Na stejném dvorci si večer zahraje i Tomáš Macháč proti nasazené dvojce Alexandru Zverevovi.
1: Středočeský kraj zrušil trest řidiči formule na dálnici D4. Rozhodnutí příbramského městského úřadu má podle kraje nedostatky a úředníci ho musí znovu projednat. Muži původně hrozila pokuta a zákaz řízení. Postih se pak také řeší i u řidiče doprovodného vozidla. Pohřešovaného 78-letého seniora z Táborska našli po dvou dnech v lese živého a bez ranění. V neděli si vyjel na elektrické tříkolce, v lese z ní ale spadl a kvůli problémům s nohama se nemohl postavit.
0: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Naši hokejisté prohráli s Kanadou 2-3 a ve čtvrtfinále se přesunou do Curychu. Národní tým vedl o dvě branky, ale Kanaďané skóre otočili třemi góly ve třetí třetině. Česko skončilo ve skupině třetí a zítra nastoupí proti Finsku. Úvodní vhazování padne v 16:20. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Švýcarsko-Švédsko, USA-Kanada a Lotyšsko-Norsko.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
4: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.

0: Get over it.
1: Myslím, že když jste na cestách, máte sebou rodinu, tak neexistuje způsob, jak lidem, které máte rádi, tak více víc jim říct, že je máte rádi tedy, než když si s nimi sednete a dáte si společné jídlo. Tak to vidí Beth Hart. Snídáte s Rádiem Beat a zítra po večeři zase můžete jít do Pražského kongresového centra právě na koncert této americké zpěvačky. Máme tu pro vás lístky, tedy pro ty, co se dovolají během některé z jejich písniček dneska na linku 210 32 33 34. Teď s textem Josefa Kainara Vláďa Myšík. A mimochodem, i dneska budou sochy na Rincích svůj kámen vyhřívat, protože dneska má být odpoledne až 32 stupňů.
2: Hle tvůj sám, jen čopil se tvou krví, teď do kůže se opí.

0: Kiss a u mikrofonu v téhleté písničce v hlavní roli Paul Stanley. Ten před Vánoci před 10 lety odspíval americkou hymnu před zápasem v NBA v texaském San Antoniu. Dneska se v nejlepší basketbalové lize světa hrálo páté semifinále západní konference a Oklahoma porazila San Antonio o 7 bodů a je krok od velkého finále, kde už od včerejška jsou New York Knicks. Teď v 7.16 ve studiu Beatu i Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Další závod mistrovství republiky v motokrosu se odjel ve Vranově u Brna, více Petr Kovář.
3: Slovenský reprezentant Pavol Repčák, jezdící za český tým Orion Litomyšl, potvrdil i ve Vranově své kvality a celkově vystoupil v hlavní kubatuře MX1 na zlatý stupínek. Stříbro zaujal Kuba Terešák z HT Group a bronz Martin Krč. Ve 250kách byl tentokrát nejrychlejší Tomáš Pikárd. Za ním skončil po pěkném boji Petr Radovský a Jára Katriňák ze Slovenska. Ve veteránech ditoval tempo ostřílený Petr Bartoš. A juniorské 125kky jasně ovládl slovenský mladý dravec Maxim Rman.
2: Parašutisté Strakonického aeroklubu uspěli ve dvou květnových závodech českého poháru se skoku na přesnost. Petr Chládek senior získal druhé a třetí místo, Petr Klečka vybojoval zlato a bronz. Strakonický klub vede průběžné pořadí a připravuje se na světový pohár právě ve Strakonicích. Ten se uskuteční poslední červencový víkend. V Nymburce se konalo mistrovství republiky barevných pásků v taekwondo ITF. Absolutními mistry Česka se staly Aneška Mračková z Třeboně a Sebastian Žáček z Ostravy. Soutěž týmu vyhrál taekwondo klub Brno před silou Kolín a Třeboní. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

understood. Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

Tak jsem se sedla z kola a koukám na web Briana Maye, tedy kytaristy kapely Queen, který je nadšen z toho, že příští týden už jde do kin snímek Vládci vesmíru, ano, sci-fi, spousta hrdinů, a především na soundtracku parádní solíčko tohoto borce. A další věc, která Brianovi Mayovi udělala velkou radost, je fakt, že na květinové výstavě v Chelsea se v aukci prodával jeho zahradní trpaslík, který se jmenuje Billy Bad X. Má samozřejmě kytaru, jak jinak, figurka Briana Maye. No a tenhle ten trpaslík v té aukci se vydražil za více než 2000 liber. Na beatu pokračujeme ze Suzy Quattro.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7:30 a už vím, proč je ta kolona na bratislavské dálnici od nějakého 12. kilometru, kdy se zaseknete už před Blučinou. Tak důvodem je bouračka, co je na D1 směrem na Prahu, u Brna. Na 196. kilometru, to znamená právě kousíček za křížením s bratislavskou dálnicí, se srazilo nákladní a osobní auto. A jaký to dělá problém na D1? No, je tady před tím front od Slatiny. Ještě předtím se samozřejmě, když jedeme z Vyškova na Brno, zaseknete před Rohlenkou, tak kolona v tuto chvíli od 212. kilometru. Jedete-li do Prahy po plzeňské dálnici, tak v první řadě se připravte na zpomalení od nějakého 56. kilometru, protože na 53. dneska začali něco kutat, probíhá tam oprava svodidel a je tam zavřený pravý pruh. A pak před Prahou začíná kolona v Loděnickém kopci na 9. kilometru, protože na Velkém pražském okruhu směrem od letiště je nehoda za křížením tedy s plzeňskou dálnicí. No a ještě před tím u sjezdu na Zličín je další rána. Takže co se týče D0, tak ta je ve frontě od Karlovarské dálnice, směrem tedy od letiště, a pozor, vlastně i na posledním kilometru D6 je fronta. Pojďme se podívat opět na brněnskou dálnici a na příjezd do Prahy u průhonic bouračka v prostředním jízdním pruhu, dvě osobní auta v sobě, s tím, že zpomalení na D1 před Prahou začíná na 16. kilometru, to znamená ještě před sjezdem na Velké Popovice. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes slunce, i když odpoledne místy přechodně oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřka, zejména na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Teploty 25 až 30, na jihu Moravy 33 stupňů. Vítr s nárazy 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Pekhardt ukončil kariéru. Útočník oznámil konec v den svých 37. narozenin. Naposledy hrál za sestupující Duklu. Česká muniční iniciativa letos dodá Ukrajině 1 000 000 kusů velkorážní munice. Počet může ještě vzrůst, pokud iniciativa získá další finance. Teď se podíváme na vrtku.
2: Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro povolení stavby vysokorychlostní trati Praha Běchovice Poříčany Světlána Cázavou. Jde o další důležitý krok v přípravě páteřní vysokorychlostní sítě České republiky i napojení na evropské železniční koridory. Projekt zahrnuje také nová propojení se stávajícími tratěmi do Kolína a Nymburka a také u Poříčan. Honza Navrátil, Praha.
1: Policie chystá na sobotu v Jemramově akci Kolama dolů, učme se přežít. Motorkáři vyrazí na společnou jízdu a poté absolvují bezplatný trénink na brněnském polygonu. Kapacita je omezená, registrujte se. A nakonec Apple po 6 letech přišel o prvenství ve spokojenosti zákazníků se smartphony v USA. Podle indexu ACSI ho nyní předstihl Samsung, hlavně díky rychlejšímu nasazení umělé inteligence. To byly krátké zprávy na Beatu.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na

S vyhlídkou na poslední středu v květnu jsem si včera do stínu stromu dotáhla knížky o zvířátkách a studovala vydry, které mají dneska svůj světový den. A zjistila jsem třeba, že existuje 13 různých druhů od malých asijských až po obrovské jihoamerické vydry. Dokážou zadržet dech až 8 minut a při plavání si zavřít nosní dírky a uši, aby se do nich nedostala voda. Mnoho vider má pod předloktím takové volné kožní záhyby, které slouží jako kapsičky k uložení jejich kamenů, ty oni dost umějí dobře používat, nebo si tam prostě dávají svačiny. A mořské vidry, ty se při spaní často drží za tlapky, aby se ukotvily a zabránily unášení jejich tělíček pod oceánskými proudy. A vidry říční, ty zase při vyprazdňování provádějí jedinečný tanec a při něm si své teritorium značkují trusem. A vědci si všimli, že jejich výkaly podivně sladce voní prý trošku po fialkách. Tak nevím, někdy jsem k vidřímu lejnu nečuchala, prosím vás, a ani netoužím, abyste mi posílali testovací vzorek. Já vám raději posílám dalšího dnešního oslavence. Je 27. května 2026, býťáci a šedesátiny. Má dneska tajná zbraň kapely Alice in Chains, bubeník Sean Kinney.

Bubeník kapely Alice in Chains má dneska 60. My pro vás máme vstupenky na zítřek do Kongresového centra v Praze, kde bude zpívat americká blueslokerka Beth Hart. Takže si počkejte na některou z jejich písniček a pak si olupeny zavolejte na linku 210 32 33 34.

Tak nakonec do druhého kola French Open postoupilo ze 13 zástupců České tenisové školy 7. Včera se zadařilo Kateřině Siňakové, využila příznivého losu proti Švýcarce Walterové, potvrdila roli favoritky. To Vítko Přiva se vytáhnul na papírově silnějšího domácího Francouze Mouteta a čeká ho Španěl Landaluse, ale až zítra.

a taky Sáře Bejlek, která se na největším kurtu, co tam v Paříži mají, utká s hvězdnou Polkou Švjontekovou od 12. hodiny. Teď se blíží 8.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: 2 minuty nás dělí od 8 hodiny. Na 35 na nájezdu od Vysokého Mýta na dálnici je nehoda a kolony jsou obousměrně, jak od Hradce, tak od Litomyšle. Už na 29. kilometru se poprvé zaseknete na cestě z Brna na Prahu. Tak přerušované koloně se poskakuje už nebo až po průhonice, kde

0: Už ale nehoda nepřekáží. Ta je stále na velkém pražském okruhu směrem od letiště na D1 u křížení s plzeňskou dálnicí nebo kousíček za připojením plzeňských. Takže počítejte s tím, že příjezd od Plzně je v koloně od 9. kilometru a ten velký pražský okruh od letiště se přicpává od hradecké dálnice. Na bratislavské dálnici před Brnem zůstává kolona už od Blučiny, s tím, že ale jak jsme měli tu nehodu na D1 směrem na Prahu za křížení s bratislavskou dálnicí, tak naštěstí už i to je minulostí. Tak dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Řešíš nový Pong do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS pomlčka Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny Ponky s kladem i hned k odběru. RS pomlčka Ponky.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, odpoledne místy přechodně oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, zejména na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Teploty 25 až 30, na jihu Moravy 33 stupňů. Vítr s nárazy 15 metrů za sekundu. Zítra většinou slunečno a bez srážek, teploty 21 až 25, ve Slezsku kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejista Nečas si o Stanley Cup nezahraje, postup naopak slaví Hertl. Colorado dnes vypadlo v semifinále NHL, když prohrálo s Vegas i čtvrtý zápas 1-2 a celou sérii 0-4. Nečas si připsal asistenci u jediného gólu. Sněmovna přehlasovala Senát a odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží. Bude to zpětně na loňskou úroveň, tedy o 715 korun níž. Kritici varují před výpadkem příjmů důchodového systému a nižšími budoucími důchody. Policisté prověřují úmrtí neočkovaného předškoláka z Ostravy, který minulý týden zemřel po nákaze záškrtem. A nakonec hlavním dnem oslav 500 let Turnovské radnice se stane zítřejší městský svátek. Zaplní radnici i část náměstí Českého ráje.
2: Symbolickou tečkou k letošnímu významnému jubileu je pak výstavba nového schodiště do věže, kam se dosud dalo lézt pouze po žebříku. Hlavní část programu začne už ve 13 hodin. Luboš Dvořák, Turnov.
1: Dnes je středa s datem 27. května a býťácké zprávy končí. Na řadu přichází Pražský výběr.

O víkendu na Bolka Festu na krásné louce u Mladé Boleslavy bude hrát i Pražský výběr. My teď nalistujeme v kalendáři 4. červenec 2018, kdy Pražský výběr předskakoval v Praze na koncertě kapele Rolling Stones. To jsou oni.

Vzpomínala jsem, jak v roce 2018 v Letňanech Kamenům předskakoval pražský výběr. V tomhle pořadí jsme si je teď dali i na Beatu. Jinak v kalendáři 27. květen, tak to v roce 1994 proběhl první koncert Aerosmith u nás. V rámci Get the Grip Tour zahráli na Strahově a o 3 dny později hráli v Ostravě. Nebo třeba 27. května 1987 koncertovali U2 na Rubínovém stadionu v Římě. A ten koncert byl tak hlasitý, že spustil alarmy, které normálně upozorňují na zemětřesení v několika kilometrů daleké stanici. Ostatně teď něco podobného se řešilo i kvůli koncertu Metallica v Polsku. A když se vrátíme ještě k 27. květnu roku 2016, před těmi rovnými 10 lety, beatová síň v amfiteátru Hradu Loket se poprvé v historii konala jako dvoudenní akce. V pátek byl večírek českých legend, kde hráli Progres 2 a taky Martin Kraus a Ota Petřina in memoriam. No a v sobotu potom bylo uvádění do beatovky a to nám tam taky zahráli Jethro Tull a Blue Effect Unplugged. Tak, pojďme pokračovat k umělcům, které si můžeme užít i na koncertě. Tak, v létě přijede 2x Alice Cooper, první solo do Plzně a pak taky přijede s Hollywoodskými upíry, to v září. Ale dneska můžete se vypravit i na koncert do kladenského podniku Dandy Jam, kde bude hrát trio Ivana Hlase. Ale teď ten Alice Cooper.

0: Na hokejovém mistrovství světa je dneska volno před začátkem play-off, za to v Bratislavě startuje Euro v malém fotbale a naši se poměří s Portugalci a taky se kope páté finále konferenční ligy. Na neutrální půdě v Německu v Lipsku se utkají Londýňané Crystal Palace s madridským Rayo Vallecano. A teď Šimi Zíčína.
1: Menšinové sporty na Rádiu B.
2: Sportovní střelec Jiří Přívratský byl na světovém poháru v Mnichově čtvrtý ve vzduchové pušce. K postupu do bojů o medaile mu chybělo 0,8 bodu. Jihoafrický golfista Stern vyhrál turnaj DP World Tour v Antwerpách a získal první titul po 13 letech. 44-letý hráč zvítězil se skóre 18 stran pod par. Šampionem hokejbalové extraligy je Hostivař. Pražský tým obhájil mistrovský titul v repríze finálového derby proti lužinskému Kert Parku, který porazil 3-0 na zápasy.
3: Třetí utkání finálové série bylo jednoznačnou záležitostí, když Hostivař deklasovala svého rivala 8-3. Její brankář Vojtěch Mokry byl oceněn jako nejúžitečnější hráč playoff. Ceny pro nejlepšího nahrávače, nejlepšího střelce, nejproduktivnějšího hráče a nejúžitečnějšího hráče základní části získal hostivařský Jan Čejka, který zároveň s celkovým počtem 47 branek a 56 asistencí stanovil nový rekord v počtu získaných kanadských bodů v jedné sezóně. Pro Radio Beat, redakce webu hokejbal.cz.

0: Čovíťáci na silnici I20 mezi Losinou a dálnicí D5 začali frézovat silnici. Začaly se tam dělat dlouhé kolony, tak počítejte se zdržením, nebo kdo může, tak ať to objede přes starý Plzenec. Čau, Mates.
1: Víťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
2: 210, 32, 33, 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 9:30, jedete-li z Plzně na Prahu, tak na D5 za Rokycany na 55. kilometru je dneska zúžení a 15-minutová kolona je od 58. kilometru. Zastaven je pak provoz na 20 z Plzně na Vary, na té druhé křižovatce u Chotíkova je hromadná nehoda 4 aut. Hromadná skrumáže i na bratislavské dálnici směrem na Brno před Blučinou na 13. kilometru zpomalíte na 18. D2. V Praze na Velkém okruhu směrem od letiště už nehodu u plzeňské dálnice vyšetřili, s tím ale, že D5 stále v koloně od Loděnice a D0 je tak ve frontě asi od Zličína, ale nový problém, nový Šťouchanec máme opačně od D1 směrem na letiště u sjezdu na ulici na Barandov. Tak opatrně i tady dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Dnes má být jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jihu Moravy 33 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
0: Český fotbalový brankář Antonín Kinský je nominovaný na nejlepší zákrok sezony v anglické lize. Došlo k němu v nastavení utkání s Leedsem. O vítězi rozhodnou fanoušci a odborná porota koncem týdne. ODS obvinila premiéra Babiše ze střetu zájmů i ve zdravotnictví. Přes fond Hartenberg má prý vliv na kliniky placené z veřejného zdravotního pojištění. O úhradách rozhoduje vláda. V Kateřinské jeskyni v Moravském Krasu se v neděli uskuteční speciální prohlídky zaměřené na historii a archeologii. Konají se vždy poslední neděli v měsíci.
2: Návštěvníky čeká podrobné seznámení se s archeologickými výzkumy od poloviny 19. století až do současnosti. Prohlédnou si zblízka nejzajímavější pravěké jeskyní kresby, dosud nejstarší v České republice. Návštěvníci si mohou vyfotografovat vybrané objekty a na konci prohlídky si vyzkoušet jednu z metod archeologického výzkumu, přesývání vykopaného materiálu. Prohlídka představující nové překvapující poznatky trvá přibližně 60 minut. Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků v jedné skupině je ale nutné si vstupenky zakoupit předem na internetové stránce Kateřinské jeskyně. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
0: V Sýrii našli pozůstatky tajného programu chemických zbraní bývalého prezidenta Asada. Našli munici používanou při plynových útocích během občanské války a zadrželi 18 lidí, včetně vojáků a politiků. A nakonec aplikaci e-doklady si od spuštění před více jak 2 lety stáhlo přes 1 000 000 lidí. Digitálně nahrazuje klasickou občanku. Poslouchali jste krátké zprávy.
1: Classic rock.

Joe Lynn Turner doprovázen Richie Blackmorem, Rogerem Glorem nebo Donem Airym se vzdává. Vy ale určitě ručník do ringu neházejte, však ostatně ručníkový den byl předevčírem, dneska je středa, dneska můžete v rokové detektivce vyhrát i zajímavou knížku a taky debatovat o detektivce i s ostatními býťáky, třeba v Praze v Klíčováku. Koukám, že Kbelská je teď plná jak na Letňany, tak na Hloubětín, tak na sebe můžete ty nápovědy a tipy pokřikovat z okýnek aut do protisměru. Jo? A co je tedy dneska ve hře? Knížka o sexu a smrti indiánů. Novinku etnografa a cestovatele Mnislava Zeleného tady pro vás máme. Tomu indiáni dali speciální jméno Atapana, tedy list zelené palmy a na téměř 200 stránek knihy můžete si přečíst o tom, tedy pokud tu knížku v další hodině nabítu vyhrajete, nebo si ji potom třeba koupíte, můžete se dočíst o rituálech spojených s dospíváním a partnerským životem domorodých kultur Latinské Ameriky. Ta knížka popisuje i nesentimentální vztah indiánů ke smrti a znovuzrození, které v jejich vnímání tvoří jeden nedílný celek. Takže detektivka startuje už za 20 minut. Ještě někteří budou v tom Klíčováku trčet.

0: Nevím, kdo přesně to byl, ale nějaký hudební kritik o ní napsal, že její hlas je kombinace hněvu Niny Simone, bolesti Billie Holiday a drsnosti a křehkosti Janis Joplin. To byla Beth Hart, co teď zpívala na beatu o vrtkavé štěstěně, co se nám občas vysmívá i jako ten šašek. No a občas je potřeba jít tomu štěstíčku trošku naproti, třeba do beatu přes náš telefon. Kachna B, dobré ráno.
1: Haló, já teďka v autě, ale nevím, jestli je mi slyšet dobře.
0: Já slyším, tak, tady Kachna, s kým mluvím?
1: S Veronikou, Veronika z Plzně.
0: Ahoj, Veroniko z Plzně. Tak, Veroniko z Plzně, ty zítra pojedeš do Prahy.
1: Ježišmarja, já se zblázním.
0: Počkej, to jako zblázníš radostí, anebo máš s tím nějaký zásadní problém?
1: Radost, já jsem tak šebe, ježišmarja, já od rána poslouchám a čekám, protože jdu do práce, tak abych to stihla.
0: Jo, Verčo, tak se podařilo. Mimochodem, Beth Hart zítra u nás odehraje už jubilejní 10. koncert. Navštívila jsi některý z těch předešlých?
1: Byla jsem v Univerzu. Tam jsem byla na koncertě, je to rok nebo dva.
0: Jo, ano. Hrála tady jak 2024, tak 22, nebo zpívala v Univerzu, no. Tak to je jedno, na které si byla. Podstatné je, že půjdeš zítra, máš tu dvě vstupenky z beatu na Beth Hart do kongresáku, takže drž se telefonu, jo?

0: Vlaďáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 9 hodin a psal Víťák Honza z 20, kousíček za Plzní na Vary u Chotíkova je vážná nehoda. Píše, stojí to v obou směrech objízdné, je to jenom ve směru na Vary. Objížděla se i bratislavská dálnice před Brnem na 13. kilometru. Se teď kolem hromadné nehody protáhnete alespoň odstavným pruhem. Kolona je od 20. kilometru D2. No a před Brnem je taky nehoda na příjezdu od Vídně a Mikulova na 52. Těsně před nadjezdem D1 se srazilo nákladní a osobní auto, ale tady to zvládáte téměř plynule. S menšími záseky, třeba kvůli novému omezení, které je na 55. kilometru dálnice z Plzně na Prahu, kde se teď brzdí od 58. a ztratíte tam asi 10 minut, tak přijel už vejvodák a za chviličku nás čeká roková detektivka. Přeji úspěšnou středu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Rádio Beat.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes má být slunečno, odpoledne místy přechodně oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, zejména na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Teploty 25 až 30, na jihu Moravy 33 stupňů. Vítr s nárazy 15 metrů za sekundu. Zítra většinou slunečno a beze srážek, teploty 21 až 25, ve Slezsku kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Cyklista Vingegaard vyhrál po volném dni horskou 16. etapu Gira d'Italia a výrazně zvýšil náskok v čele závodu. Jan Hirt dojel až 28. a v průběžném pořadí klesl na 18. místo. V pouhých 21 letech zemřel fotbalista Českých Budějovic Viktor Udoch. Příčina úmrtí nigerijského sportovce v tamním hlavním městě zatím není známa. Vláda navrhuje jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu od 1. července. Má převzít funkci po Karlu Řehkovi, kterému ale končí služba na konci prázdnin. Bývalý poslanec Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil teplickou věznici a zamířil na hory. Soud ho podmíněně propustil, odpykal si 2/3 tříletého trestu. Soudce Jaroslav Malchus o tom řekl.
3: Po dobu, kdy bude trvat dohled, by odsouzený měl jednak dát poškozeným potřebnou míru zadosti učinění, což soud nakonec vyhodnotil jako nepeněžitou formu zadosti učinění, písemnou neveřejnou omluvu. A druhý krok, podrobit se resocializačnímu programu.
2: A nakonec v Česku padla rekordní výhra v loterii Eurojackpot. Sázející vyhrál téměř 3 miliardy korun. Státu odvede na dani zhruba 0,5 miliardy. Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 27. května 2026.
0: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Křivka na Rádiu B.
1: Dneska obzvlášť děkujeme skupině Led Zeppelin na úvod nebo za úvod do detektivky té středeční. Já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den. Knížka Mnislava Zeleného, tedy kniha od Atapany, což je indiánská, že jo, indiánské jméno Mnislava Zeleného Atapana, se jmenuje Sex a smrt indiánů v Amazonii. Už včera jsme si říkali, že Atapana nejenom, že studoval postgraduál v Chile a žil mezi indiány a zná to téma, tak nejenom, že zná téma, ale je to také přítel indiánů. Kdo chce tuhle knížku, musí podle nápověd a indicí poznat, jakou skupinu hergot dneska v detektivce na beatu hledáme. První indicie je připravená v pondělí a také včera jsme v detektivce měli číslo 2. V pondělí Progress 2, včera YouTube. Dneska je to bratru jiná číslovka.
2: Já jsem našla další výzkum ohledně sexu ve třech. Sex v 21. století, hranice a tabu, který říká, že sex ve třech za přijatelnou sexuální praktiku považuje zhruba pětina Čechů a Češek a sní o něm kolem 90% lidí. To se někam posunulo? To dřív bylo vnímáno jinak, sex ve třech, než teď?
3: No, tam je otázka, jak tam by bylo potřeba přesně definovat, co tím myslíte sex ve třech, že jo?
2: No, že jsou tam tři.
3: No ano, jsou
2: buď
3: tam tři.
2: Muži a jedna žena.
3: No, takže na jednou. Protože sex ve třech může být také ten sex přece, kdy má muž milenku, manželku.
2: A ne,
3: máme
2: tady
3: manželský trojúhelník.
2: Na jednou, myslím.
3: Já si myslím, že právě, pokud si vzpomínám, tak ta agentura dělá tyhle ty průzkumy a bylo tam, že každý pro každého pátého člověka to přijde jako přijatelný. Ale ne, že to dělá.
1: Ano, sex ve třech je lepší, když se ho zúčastní vždycky minimálně aspoň tři, tedy 210, 32, 33, 34. Jakou hergot kapelu hledáme ve středeční detektivce na beatu?

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš, řekl Sherlock Holmes.
1: A co říkáte vy?
0: Detektivka na rádiu Beat.
2: To jdeme zjistit právě teď, co říkáte vy a jak je vám to jasné. Telefon 210 32 33 34, první nápověda teprve. Rádio, prosím.
3: Nazdar, Peťo, Venca, Prchatice.
2: Nazdar, Václave, tak ze Šumavy, jak je to dneska viděno, ta detektivka?
3: Ale když jsi říkal jiná číslovka, první, co mě trklo, Three Days Grace.
2: Ano, ta trojka, ta je tam jakoby stěžejní, správně si to rozpoznal. My jsme mohli zvolit jakékoliv téma, kde jsou jako tři, jo. Já nevím, teď mě zrovna žádný nenapadá, než ta trojka, o který byla řeč. Právě to je první nici, ale zvolili jsme právě tohle, nicméně je to jiná skupina. Jo. A jestli ta trojka není primárně zavádějící, jestli zase se nedostaneme na tu dvojku, kterou jsme řešili jak v pondělí a v úterý. Ale nechápu, proč ti to vlastně, jako jsem ti to vykecal takhle na začátku.
3: Šikovný na začátek.
2: Hele, možná, že Prachatice je moje oblíbené město, že jo, Vimperk, Prachatice a tyhle věci, člověk to tam má prochozený a na relí, že jo, se tam jezdilo, no tak asi proto. Děkuji ti.
3: Děkuji.
2: Měj se, čau, ahoj.
3: Taky čau.
2: Jo, tak teďko jsem z toho úplně jako zelenej. Byla tam trojka, ale třeba myslíme i pro dnešek na dvojku. Rádio Beat, prosím, kdo je tam?
4: Tady Vodňáku, čau, tady Michal.
2: Nazdar, Michale, ty jsi v autáku, řekni mi, koho hledáme dneska, po kom pátráme.
4: Prosím tě, napadlo mě, jestli náhodou nehledáme ZZ Top, protože ty hráli ve třech.
2: Ano.
4: A furt ta číslovka 3, tak tam mě to tak evokuje.
2: Ty ani nevíš, jak jsi udeřil jako ten hřebík na tu hlavičku teďko, jo? Ale ZZ Top to nejsou, tak děkuju, měj se, čau.
4: Okay, díky, měj se, čau.
2: Tak to bylo do auta, kdo se dovolá jako další a odkud? Rádio Beat, prosím.
5: Čau, Jirka.
2: Jirko, ty jsi v kanclu, viď, nebo doma?
5: Přesně tak.
2: Tak, dobře, koho hledáme dneska podle tebe?
5: Europe.
2: Europe? Proč tuhle švédskou kapelu podle tebe?
5: No, já jsem si myslel, že to bude nějaká švédská, no.
2: Jož, už to chápu, už to... Ano, byla tam trojka a to tě, Jirko, vede rovnou tedy do Švédska. A první, co tě napadlo, Europe, dobře, chápu, rozumím, ale je to blbě. Takhle, je to dobře, ale ta kapela je jiná, kterou hledáme, měj se, čau. Tak prý 95% o tom sní. Rádio Beat, prosím, kdo je teď na telefonu?
6: No, zdravím, tady Ota.
2: Oto, ty bys to mohl vědět, nebo se pletu?
6: No, nevím. Já zkusím kapelu Linkin Park.
2: Z jakého důvodu?
6: No, tam je ta dvojka.
2: Jo, dvojka. A kde tam je dvojka?
6: No, oni se dřív jmenovali Xerotů.
2: Aha, vidíš, jo, hele, promiň. Máš to, jako tenhle myšlenkový pochod je dobře, ale pro potřeby detektivky není správně. Já tam dám druhou nápovědu teďko, která je zase jako přibližovací, aby jsme si to trošku jako ty mantinely stáhli, jo? Tak poslouchej, měj se, čau.
6: Ahoj.

Řekl bych, že po téhle nápovědě už ta cesta je přímá, snadno viditelná a dost možná objevitelná. 210, 32, 33, 34. Jakou skupinu hledáme ve středeční detektivce na beatu?

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Pokusy už nějaké byly, třeba teď přidáme další. Telefonní číslo je 210 32 33 34. Kapelu hledáme a dvě nápovědy už jsme slyšeli. Rádio, prosím.
4: Nazdár, tady Petr z Rakouska.
3: Nazdár, Petře, tak co?
4: No, já bych zkusil Meatloaf.
3: Proč?
4: No, on má písničku, kde zpívá dvě ze tří, není špatné, no.
3: Tak to bychom asi našli spoustu kapel. My dneska, ta trojka na začátku, byla tam asi fakticky z toho důvodu, že my hledáme kapelu, která ve své platformě byla jako trojka. Takzvané power trio, jako silná trojka, jo. Ale vzhledem k tomu, že už od pondělka jedeme ve dvojkách, tak z téhle trojky by mohla být pouze dvojka. To je čísel, viděle Petře, co to je guláš?
4: To jsou jenom dvě čísla, dokonale jsi mě zmátl teda.
3: To jsem právě chtěl, já jsem jako, protože tuším, že bys to mohl uhodnout za chviličku, tak jsem tě sválně řekl tolik čísel, aby se ti to nepovedlo. Nebo možná o trochu později. Zatím se měj, čau, ahoj.
4: Jo, měj se, čau.
3: Tak další pokus, třeba z toho textu, které ve skladbě vedoucí od Činasky, si to správné slovo vytáhnete. Rádio Beat, prosím.
5: Michal, čau, prosím tě, zkouším detektivku.
3: Ano, zkoušej, Michale.
5: Zkouším, jsou to třeba tři sestry.
3: Bylo by to dobrý, kdybych tam dal jako tři sestry, ale pozor, tři sestry mají v názvu jako tři sestry, ale přitom v kapele nejsou tři.
5: Já to vím.
3: Tam jich je mraky, jo.
5: Je to hádanka, no.
3: Je to hádanka, je to detektivka. My dneska hledáme power trio, ale ve dvojce hrající teprve. No,
5: aha.
3: Ty blávo, ale počkej, těch už zase moc není takových, jo, zase.
5: No, tak čau, ahoj. Dík, hezký den, čau.
3: No, další, kdo se teď dovolá, tak těch informací má už zase jako trošku víc. Zkusíme teď, kdo je na telefonu. A teď mi to přestalo blikat, jako na potvoru, už to bliká. Radio Beat, prosím.
6: Ahoj, tady je Pavel.
3: Nazdar.
6: Moc si s tím nevím, rady, ale zkusím Cream.
3: Cream, z jakého důvodu?
6: Tak hráli taky ve třech a Klep natočil desku s BB Kingem, tak jdeme tomu. Tak
3: tam byl takové dvojici. No, ty power tria, to je samozřejmě Cream, že jo, Police, Nirvana, Green Day, ZZ Top, Motorhead ve svý podstatě, že jo, je taky power trio. Takže tady ta cesta je správná, ale ještě jsme nejmenovali tu kapelu, kterou hledáme. Myslím si, že se k tomu postupně dostaneme. Zatím čau. Ahoj.
6: Ahoj.
3: Ještě někdo s nějakým pokusem, Radio Beat, prosím.
7: Tady Jirka Třebíč, ahoj.
3: Jirko, pozor, jo. Já tě znám, Jirka Třebíč, jo. To je taková 60-70% jistota toho, že to uhodneš. Tak zkus mě překvapit, Jirko.
7: Zkusíme King Crimson.
3: Nejsou to King Crimson, jo. Proč tě to navedlo na King Crimson?
7: No, podle toho vedoucího, protože tam jediný vedoucí byl vlastně Robert Fripp. A mají vlastně skladbu Schizofrenie 21. století 2 plus 1 jsou 3. A tak dále.
3: Tak já tě to usnadním, jo? Aby jsme se hnuli z místa. Já teď pustím třetí nápovědu a dobře poslouchej, jo? Z toho, je to Děda Mládek Illegal Band, jo? A v tom textu, z toho, co Mercy našel na zemi, tak když si vezmeš pouze první slabiku, tak máš okamžitě jméno toho frontmana té kapely, kterou hledáme, jo? Tak poslouchej, měj se, čau.
7: Dobrý, díky, čau.

Dobře jim tak, děkujeme Mercimu a jeho skupině, chci váš feedback ASAP, tedy as soon as possible, to by vám taky mohlo pomoct té druhé indicie. 210 32 33 34.

0: Studio B.
1: Teď mi tady Jarka píše zprávu, která reaguje na tu trojku, kterou jsem měl na začátku. Ve třech se hraje třeba i Mariáš, Jarka podepsaná. Ano, správně, Jarko, i Mariáš třeba. 210, 32, 33, 34, po třetí nápovědě. Zdali jsme už u cíle. Rádio, prosím.
2: Ahoj, Peťo, Irena.
1: No! Hele, jo, chlapi si nechala, že jo, ať se vyblbnou, ať tě vystřílí ty špatné typy, počkala si a teď nám řekneš, že je to skupina, která se jmenuje?
2: Rush.
1: Ještě jednou?
2: Rush.
1: Hele, já tě blbě rozumím, ještě.
2: Takže Rush, to není?
1: Takže Rush, ano, no, jsou to Rush, ano, jsou. Proč tě napadli, nebo kvůli čemu, až podle té poslední indicie, nebo něco předtím?
2: Ne, já už jsem s ním koketovala předtím, protože hráli taky chvíli ve třech a pak je z toho duo.
1: Aktuálně je to duo, ano, aktuálně je to duo, už jenom Geddy Lee a Alex Lifeson. Neil Peart, tak ten zemřel před 6 lety, mladý kluk, 67 let mu bylo, no. Takže oni začínali jako power trio, tedy silná trojka, ale nakonec tedy hrají ve dvou. Dost možná se ti povede vyrazit na jejich koncert. Oni teďko vlastně mají turné po Severní Americe, ale v roce 2027 přijedou do Evropy po x letech, takže třeba se ti poštěstí, Ireno, a budeš na ně moci vyrazit. Zatím budíš ti náhradou, než uvidíš naživo kapelu Rush, kniha Mnislava Zeleného, která se jmenuje Sex a smrt indiánů Amazonie. Jo? Jo, takže tuhle knížku bych ti jako eventuálně poslal. Chceš?
2: Děkuju. Ano, díky.
1: Dobře, gratuluju. Až do 10. hned teda po zprávách a těch proprietách budeme hrát kanadské Rush až do 10. Je to svátek. Užijeme si to. Děkuju.
2: Díky.
0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Na dálnici D1 na 27. kilometru ve Svinu do Prahy v levém jízdním pruhu kousek za mostem přesázavuje vůračka nákladního a osobního auta. Na Hodonínsku v Ratíškovicích ve Vítězné ulici se řeší bouračka dvou osobáků. V Praze na Husické je v sobě dodávka a osobní auto. Praha, Dolní Chabry, Ústecká ulice je blokovaná bouračkou autobusu a osobáku. Pozor na Praze 9, Českomoravská mezi křižovatkami Poděbradská a na Harfě. Ve směru do centra hlavního města se srazila dvě osobní auta. A ještě Česká Lípa, Barvířská ulice, pozor na havárku dvou osobáků.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes slunce, i když odpoledne místy přechodně oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřka, zejména na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Teploty 25 až 30, na jihu Moravy 33 stupňů. Vítr s nárazy 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Pekhardt ukončil kariéru. Útočník oznámil konec v den svých 37. narozenin. Naposledy hrál za sestupující Duklu. Česká muniční iniciativa letos dodá Ukrajině 1 000 000 kusů velkorážní munice. Počet může ještě vzrůst, pokud iniciativa získá další finance. Teď se podíváme na vrtku.
2: Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro povolení stavby vysokorychlostní trati Praha-Běchovice-Poříčany-Světlána-Cázavou. Jde o další důležitý krok v přípravě páteřní vysokorychlostní sítě České republiky i napojení na evropské železniční koridory. Projekt zahrnuje také nová propojení se stávajícími tratěmi do Kolína a Nymburka a také u Poříčan. Honza Navrátil, Praha.
1: Policie chystá na sobotu v Jemramově akci Kolama dolů, učme se přežít. Motorkáři vyrazí na společnou jízdu a poté absolvují bezplatný trénink na brněnském polygonu. Kapacita je omezená, registrujte se. A nakonec Apple po 6 letech přišel o prvenství ve spokojenosti zákazníků se smartphony v USA. Podle indexu ACSI ho nyní předstihl Samsung, hlavně díky rychlejšímu nasazení umělé inteligence. To byly krátké zprávy na Beatu.

Ono vlastně i tihle byli dva, Tom Sawyer a Huckleberry Finn. Kapela Rush, kanadská skupina Rush od roku 2013 v rock'n'rollové síni slávy. Tu jsme dneska hledali v Detektivce na beatu. Aktuálně jsou Rush na turné, které je ale takové hodně roztažené. Jmenuje se 50 something, tedy 50 a něco po severní Americe. Příští rok v roce 2027 zavítají Rush i do Evropy a mnozí z nás mají spadeno vyrazit na jejich koncert. Co se týče nápověd, ta první indicie dneska z pořadu Intimní tabu, téma bylo Trojka je libůstka, která může zásadně narušit partnerský vztah, což se v tom fofru a ve trojce může stát, tak byla tam z toho důvodu, že Rush patří mezi nejznámější takzvaná paratria, tedy je to silná trojka, Geddy Lee, Alex Lifeson, a tedy Alex Lifeson a Neil Peart bubeník, ale bohužel před 6 lety ve věku 67 let zemřel, tedy Geddy Lee a Alex Lifeson z té silné trojky už jsou tedy dva a ve dvou, samozřejmě i s kapelou pochopitelně, ale ta značka Rush je držena právě těmito dvěmi jmény. Druhá nápověda, činasky a vedoucí, chci váš feedback as soon as possible. Album Feedback skupiny Rush vyšlo v roce 2004, tudy vedla cesta. A pak byla třetí nápověda, kdy jsem říkal, že to, co Mercy našel na zemi, když si z toho vezmete pouze první slabiku, tak máte jméno frontmana. A Mercy ve skladbě Lízátko našel na zemi Lízátko. První slabika je Lee, Geddy Lee, basák skupiny Rush. Uhodnuto, hotovo, vyřízeno.

0: tady mi píše Honza, že zrovna za týden odlétá do LA, tedy do Los Angeles, na první koncert Rush. 7. června se tam koná. Ano, Honzo, šťastnou cestu pochopitelně a nějaké fotografie a videa, když pošleš, tak budeme samozřejmě rádi. Je 10, dokonce 10 pryč. Za chvilku tady bude Petr Šimáček, budou zprávy po zprávách Guns N' Roses nebo Pink Floyd a nebo Energetic s Lubošem Andrštem.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D1 na 27. kilometru ve směru na Prahu, kousek za mostem přes Sázavu, v levém jízdním pruhu se srazilo nákladní a osobní auto. Na D5 se z Plzně na Prahu u sjezdu k dálniční policii Svojkovice opravují svodidla, měli byste do 5 minut to projet. Na Pražském okruhu od D1 k D5 v úseku Jesenice z Braslav je kolona, tak na 25 minut a potom mezi Lochkovem a Ořechem, mezi 14. a 20. kilometrem v tom samém směru, tedy ve směru na letiště, je další zásek zhruba do 10 minut. Pozor v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského u čerpací stanice Orlen směrem na Kunovice srazilo osobní auto cyklistu. V Ústí nad Orlicí v Lochmanově ulici se řeší havárka nákladňáku a autobusu a na Chebsku v Aši v Selbské ulici u železničního přejezdu vyšetřuje policie bouračku dvou osobních a jednoho nákladního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, odpoledne místy přechodně oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřka, zejména na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Teploty 25 až 30, na jihu Moravy 33 stupňů. Vítr s nárazy 15 metrů za sekundu. Zítra většinou slunečno a bez srážek, teploty 21 až 25, ve Slezsku kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siňáková včera zvládli úvod French Open. Kopřiva po pětisetové bitvě vyřadil domácího Muteta a Siňáková porazila Švýcarku Voltertovou. Vypadly naopak Bartuňková, Nosková a Fruvirtová. Dnes se na Roland Garros představí pět českých hráčů, jak říká Petr Plintovič.
2: O postup do třetího kola bude na pařížské Antuce bojovat Muchová, Bousková, Bejlek, Menšík a Macháč. Velká výzva čeká hlavně na Sáru Bejlek. Ta bude hrát od 12 hodin na hlavním kurtu Filipa Chatriera proti čtyřnásobné vítězce French Open, Polce Švjontekové. Na stejném dvorci si večer zahraje i Tomáš Macháč proti nasazené dvojce Alexandru Zverevovi.
1: Podvodníci zneužívají jména policistů z Jablonce nad Nisou. Policie během jednoho dne přijme více než 20 telefonátů od lidí, které se pachatelé snaží připravit o peníze. Lékaři dnes v Praze vyšetřují zdarma znamenka kvůli melanomu ve stanu na náměstí Míru. Každý rok v Česku tuto nejnebezpečnější rakovinu kůže nově odhalí u víc než 3000 lidí a u pětiny z nich pozdě. A nakonec Apple zřejmě chystá pro příští rok výroční iPhone s displejem zakřiveným do všech čtyř stran. Obrazovka má být bez rámečku, výřezu a s kamerami schovanými pod sklem. Připomeňme, že výrobci Androidů zakřivené hrany dříve opustili jako nepraktické. Poslouchali jste další střípky, které přinesla středa 27. května 2026 a dáme si Guns N' Roses.

Skupina Queen na rádiu Beat 9 minut před půl jedenáctou dopoledne. V detektivce se nám to v tomto týdnu nechtěně, to říkám skutečně s rukou na srdci, že to je nechtěně. V pondělí byly Progress 2, v úterý se nám tam vloudili YouTube a celkem snadno jsme přišli, že na to, že vlastně se nám tam motá číslice 2, jak u Progressu, tak u YouTube. Dneska už jsem v tom teda pokračoval cíleně, kdy jsme si hledali v detektivce skupinu Rush, která původně byla ve třech, ale už je to taky jenom dvojice. No a zítra už nám vlastně chybí, jenom aby jsme to doplnili, možná Two Unlimited nebo Two Brothers on the Floor, anebo krutopřísné duo Yamaha, že by zaznělo, a nebo nějaká jiná dvojice. Třeba tahle, ty jsou vlastně taky už jenom dva. David Gilmour a Nick Mason. Tak uvidíme zítra po deváté.

Taky takzvaná široká samohláska živá kapele Judas Priest na beatu 2,5 minuty po 11:30 dopoledne. Za chvilečku Beatles, budeme hrát také Kim Crimson a nebo Jiřího Schillingera a připravené jsou menšinové sporty. Petr Kovář má info k mistrovství republiky v motokrosu a známe výsledky z mistrovství republiky barevných pásků v taekwondu. Za okamžik v menšinových sportech.

0: Prešerové sporty na Rádiu Beat.
1: Další závod mistrovství republiky v motokrosu se odjel ve Vranově u Brna, více Petr Kovář.
2: Slovenský reprezentant Pavol Repčák, jezdící za český tým Orion Litomyšl, potvrdil i ve Vranově své kvality a celkově vystoupil v hlavní kubatuře MX1 na zlatý stupínek. Stříbro zaujal Kuba Terešák z HT Group a bronz Martin Krč. Ve 250kách byl tentokrát nejrychlejší Tomáš Pikard. Za ním skončil po pěkném boji Petr Radovský a Jára Katriňák ze Slovenska. Ve veteránech dítoval tempo ostřílený Petr Bartoš. A juniorské stopěrabacítky jasně ovládl slovenský mladý dravec Maxim Rman.
1: Parašutisté strakonického aeroklubu uspěli ve dvou květnových závodech českého poháru se skoku na přesnost. Petr Chládek senior získal druhé a třetí místo, Petr Klečka vybojoval zlato a bronz. Strakonický klub vede průběžné pořadí a připravuje se na světový pohár právě ve Strakonicích. Ten se uskuteční poslední červencový víkend. V Nymburce se konalo mistrovství republiky barevných pásků v taekwondo ITF. Absolutními mistry Česka se staly Aneška Mračková z Třeboně a Sebastian Žáček z Ostravy. Soutěž týmu vyhrál taekwondo klub Brno před silou Kolín a Třeboní. Sportovní střelec Jiří Přívratský byl na světovém poháru v Mnichově čtvrtý ve vzduchové pušce. K postupu do bojů o medaile mu chybělo 8 desetin bodu. Jihoafrický golfista Stern vyhrál turnaj DP World Tour v Antwerpách a získal první titul po 13 letech. 44-letý hráč zvítězil se skore 18 stran pod par. Šampionem hokejbalové extraligy je Hostivař. Pražský tým obhájil mistrovský titul v repríze finálového derby proti lužinskému Kert Parku, který porazil 3-0 na zápasy.
3: Třetí utkání finálové série bylo jednoznačnou záležitostí, když Hostivař deklasovala svého rivala 8-3. Její brankář Vojtěch Mokry byl oceněn jako nejúžitečnější hráč playoff. Ceny pro nejlepšího nahrávače, nejlepšího střelce, nejproduktivnějšího hráče a nejúžitečnějšího hráče základní části získal hostivařský Jan Čejka, který zároveň s celkovým počtem 47 branek a 56 asistencí stanovil nový rekord v počtu získaných kanadských bodů v jedné sezóně. Pro Rádio Beat, redakce webu hokejbal.cz. Rádio Beat.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A jak to má zpěvák a muzikant Michal Šindelář?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: správně, poznali se, tohle byla Bad Heart a vaším úkolem, pokud chcete tedy vstupenky na její zítřejší koncert tady v Praze, tak bylo dovolat se. A kdo pak se tedy dovolal jako první?
1: No, tady Franta z Poděbrad.
0: Tak schválně, Františku, teď mi řekni, kvůli čemu ty telefonuješ, nějaká bouračka v Poděbradech nebo?
1: Ne, tady je krásně, ale kvůli Bad Heart.
0: Ano, byla tam krásně skovaná, takhle jsem jí tam hvízdnul po tom promu na uši Petra Korála, Bad Heart, skladba Trouble, rozpoznáno a nedá se svítit. Já ti pošlu 2 vstupenky na její zítřejší koncert tady v Praze v Kongresovém centru. Je to úžasný, jako myslím si, že na čtvrtek jsi si mohl představit těžko lepší program, než který jsi teď zařídil, co?
1: Moc děkuju.
0: Není zač, rádo se stalo a nebylo to naposledy. Dneska vlastně celý den, celou středu až do večera, kdykoliv uslyšíte Bad Heart a dovoláte se, tak jako ty před chviličkou, tak máte 2 vstupenky na její zítřejší koncert. Užij si to, gratuluju.
1: Děkuju moc, taky, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tohle byl Beatles, ano, Helter Skelter na rádiu Beat asi 4 minuty, nebo ne, asi určitě tedy 4 minuty před 11. dopoledne. Za chvilku by se tady ve studiu měl objevit Petr Šimáček naposledy dneska dopoledne a přečíst zprávy. Po zprávách potom Aces High od Iron Maiden budeme hrát taky Stony, Katapult, Stinga a třeba se...
1: Píťáci na 4 kolech.
0: Bystrost se vyplatí. Dálnice D1, 196. kilometr, pardon, 195. Kolem Brna ve směru na Prahu je tam bouračka nákladního a osobního auta. Na D1 od Brna na Prahu za Větrným Jeníkovem zastavíte na 100. kilometru a až na 96. se popojíždí. Malují tam čáry a zdržení je kolem 15 minut. Na Pražském okruhu stále trvá v podstatě neprůjezdnost od D1 k D5 v úseku Jesenice z Braslav je kolona tak na 45 minut. Další zásek je potom mezi Lochkovem a Ořechem mezi 14. a 20. kilometrem ve stejném směru, tedy od D1 k D5. Mezi Lochkovem a Ořechem naberete dalších 10 minut minimálně. Pozor na Hodonínsku ve Vracově v Bzenecké ulici. Zasahují všichni z integrovaného záchranného systému u bouračky osobního auta a motorkáře. Praha Střešovice, Sibeliova ulice, policisté jsou u havárky nákladního a osobního auta. Ostrava Poděbradská, je to křižovatka ze Žerotínovo ulicí. I tady policisté šetří havárku 2 osobáků. V Liberci v Jungmance se srazila dodávka a osobák a nakladně ve Vítězné ulici se řeší dopravní nehoda 2 osobních vozů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, odpoledne místy přechodně oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřka, zejména na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Teploty 25 až 30, na jihu Moravy 33 stupňů. Vítr s nárazy 15 metrů za sekundu. Zítra většinou slunečno a beze srážek, teploty 21 až 25, ve Slezsku kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejista Nečas si o Stanley Cup nezahraje, postup naopak slaví Hertl. Colorado dnes vypadlo v semifinále NHL, když prohrálo s Vegas i čtvrtý zápas 1-2 a celou sérii 0-4. Nečas si připsal asistenci u jediného gólu. Hlavně v Čechách a na jižní Moravě hrozí rychlé šíření požáru. Je to nejen kvůli suchu a vysokým teplotám, ale i zesilujícímu větru. Výstraha platí do odvolání, zlepšení se čeká až s příchodem deště o víkendu. Hlavním dnem oslav 500 let Turnovské radnice se stane zítřejší městský svátek. Zaplní radnici i část náměstí Českého ráje.
2: Symbolickou tečkou k letošnímu významnému jubileu je pak výstavba nového schodiště do věže, kam se dosud dalo lézt pouze po žebříku. Hlavní část programu začne už ve 13 hodin. Luboš Dvořák, Turnov.
0: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Naši hokejisté prohráli s Kanadou 2-3 a ve čtvrtfinále se přesunou do Curychu. Národní tým vedl o dvě branky, ale Kanaďané skóre otočili třemi góly ve třetí třetině. Česko skončilo ve skupině třetí a zítra nastoupí proti Finsku. Úvodní vhazování padne v 16:20. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Švýcarsko-Švédsko, USA-Kanada a Lotyšsko-Norsko.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
4: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.
0: Classic.

0: Bylo nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. Aneb my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

0: Slashová kytara, ale hlas je Bad Heart. Malinko si to, tady stříháme vlastně jednu skladbu od Bad Heart za druhou. Vaším úkolem bylo, pokud chcete vstupenky na její zítřejší koncert, se dotelefonovat do studia a teď se to povedlo komu?
1: Lenka u telefonu.
0: Lenko?
1: Ahoj, já volám.
0: No já jsem překvapený, protože jsem čekal, nečekal jsem, že takhle jako ženská do toho vpluje, jo, do těch vstupenek.
1: Ano.
0: A tak mi řekni, Lenko, koho že slyšíš?
1: Já slyším Bad Heart.
0: Ty slyšíš Bad Heart? Hele, já si jak říkám, normálně bych si o té žensky nechal namluvit nějakou větu nebo dvě nebo tři věty nabuzení jako telefonu. Že by mě to, jak ona má ten hlas tak jakoby posazený do takové té polohy, která by mě mohla klidně každý ráno probouzet. Pro tebe
1: no
0: to...
1: Jasně, to nejde tak poznat.
0: No jasně. Lenko, pro tebe to znamená, že zítra pojedeš do Prahy do kongresového centra a schlédneš koncert právě Bad Heart. To by šlo, ne?
1: Super, děkuju.
0: Jo, je to trošku čára přes rozpočet. Věřím tomu, že jsi na čtvrtek měla jiný program, ale teď, hele, jsem přišel já a všechno se změnilo. Jo,
1: to... Výborně, super je to,
0: tak
1: děkuju moc.
0: Zítra kongresové centrum, užij si koncert Bad Heart, dej pak vědět, jaký to bylo, jo, Lenko?
1: Dobře,
0: tak jo, děkuju. A opakuji, pozor, nebyly to poslední vstupenky na Bad Heart, jakmile ji uslyšíte během dneška, volejte do studia a třeba budete mít štěstí jako Lenka.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Spí se tedy podjedlí, to byl lesní manekín od Katapultu, skoro minutu a půl po půl 12. dopoledne, za chvilečku na beatu budeme hrát AC/DC, také Aerosmith a připomeneme si, kdo bude hostem Rockerova rána tento týden v pátek mezi 9. a 10. tady ve studiu.

0: A zase to byla Bedhart a zase bylo vaším úkolem, pokud chcete dosáhnout na stupenky, se dovolat přímo sem do studia Rádia Beat. Tak komu se to povedlo?
1: Ahoj Peťo, tady je Jura.
0: Tak Juro, máš takovou trošku podle mě jako náladu dobrou, v tom hlase to cítím. Jestli ty jsi to náhodou nepoznal, co Juro? Nebo?
1: Já jsem to náhodou poznal, kamarády.
0: A poslouchej, ta holka, ta hrála, že jo, a zpívala s Joe Bonamassou, že jo, se Slashem, to byla ta minulá písnička. Tuhle si poznal, s kým to byla Bedhart?
1: Walter Trout.
0: Naprosto přesně, ano, Broken, skladba Broken, Bedhart a Walter Trout. Právem máš dvě stupenky na zítřejší koncert Bedhart do kongresového centra a furt to nejsou poslední lístky, jo, ještě tady máme jako dost, takže vyplatí se poslouchat. Teď pravda, je to taková půl hodinka, kdy je to jako hodně silný, tak uvidíme, za jak dlouho zase budeme hrát Bedhart. Ty ale už nemusíš být tolik bystrý, protože dvě stupenky získáváš. Já ti gratuluju, užij si zítřejší koncert.
1: Perfektní, seš mazodnej, děkuju.
2: Přišla si a sedla si mi na břicho, široká od lapazu po Jericho.

No skoro už jo, ale... Já jsem při poslechu téhle skladby tak trošičku malinko na pár vteřin si myslel, že už je dneska čtvrtek a že zítra už je pátek, ale samozřejmě dneska je středa a tím pádem ještě teprve se do čtvrtka, tedy do zítřka dostaneme, ale v pátek ráno mezi 9. a 10., když jsou Rockerova rána, tak hostem Rockerova rána bude Mati Homola, kterého jsme teď slyšeli zpívat skladbu Nevěsta ve skupině Vohnout. Vohnouti jsou 30 let na scéně, mají knihu, natočili audioknihu. A o té audioknize a o dalších věcech samozřejmě, tak bude Rockerovo ráno s Matějem Homolou tento pátek mezi 9. a 10. hodinou. Poslouchejte, bude to dobrý. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Tohle byly Jetro ještě před 12. hodinou, Doctor to My Disease, za chvilečku poprvé dneska Pepa Lábus a zpravodajský přehled dne, hned na to Rudy Rota Band a bluesová dvanáctka, pak třeba Vladimír Mišík, Svíti, Badfinger nebo The Mac, máme připravený Aphrodite's Child nebo Motorhead a uvidíme, co ještě.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 od Vyškova na Brno, před Brnem je zásek, na 204. kilometru zastavíte, vepředu je omezení a zdržení, jak píše Národní dopravní informační centrum, 40 minut, bratru, od Vyškova do Brna. S tím, že tedy stojí se od 204. Pražský okruh je v úseku od Zbraslavy na Zličín také ucpaný, ale jede to a v opačném směru na Pražském okruhu, tedy od letiště kolem D5 a dál mezi 24. a 17. kilometrem je pětiminutová kolona. Pozor na cestě z Opavy do Moravského Berouna po 46. u obce Slavkov je dopravní nehoda, vyprošťují tam osobu. V Brně v Kounicově ulici se srazil motorkář s osobním vozem. V Chebu na Evropské vyšetřuje policie bouračku dvou osobáků. V Českých Budějovicích na Pražské třídě se srazila dvě osobní auta a na Praze 6 na Milady Horákové ve směru do centra hlavního města u vjezdu do Davidského tunelu se srazilo osobní auto s autobusem.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Místy přechodně až oblačnost ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Maximální teploty dosáhnou 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. Zítra se až o 7 stupňů ochladí. Pršet ani bouřit by ale nemělo.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Cyklista Vingegaard vyhrál po volném dni horskou 16. etapu Giro d'Italia a výrazně zvýšil náskok v čele závodu. Jan Hirt dojel až 28. a v průběžném pořadí klesl na 18. místo. Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Pekhardt ukončil kariéru. Útočník oznámil konec v den svých 37. narozenin. Naposledy hrál za sestupující Duklu. Sněmovna přehlasovala Senát a odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží. Bude to zpětně na loňskou úroveň, tedy o 715 korun níž. Kritici varují před výpadkem příjmu důchodového systému a nižšími budoucími důchody. Vláda navrhuje jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu už od 1. července. Má převzít funkci po Karlu Řehkovi, kterému ale končí služba na konci prázdnin. Česká muniční iniciativa letos dodá Ukrajině 1 000 000 kusů velkorážní munice. Počet může ještě vzrůst, pokud iniciativa získá další finance. ODS obvinila premiéra Babiše ze střetu zájmu ve zdravotnictví. Přes fond Hartenberg má prý vliv na kliniky placené z veřejného zdravotního pojištění. O úhradách totiž rozhoduje vláda. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku. Na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

Ještě kousek flétny nakonec, Cindy Dalův, Vladimír Mišík na beatu, asi 9 minut před 12:30 odpoledne. Mám tady dvě knihy, které dám zítra tomu, kdo uhodne detektivku. Jsou dvě z toho důvodu, že je to vlastně rokový román, který má aspoň tady u nás dvě části. Jedna knížka se jmenuje Žižka Perk Blues Kocovina a druhá Žižka Perk Blues Bezčasí. Zaujali nás obaly a teď jsem to konzultoval ještě s naším hudebním dramaturgem Davidem Krédlem. Zatímco na knize Kocovina, Žižka Perk Blues Kocovina, tak je Frank Zappa, pak je tady 50 bonový poukaz nebo odběrový poukaz, prostě 50 bonů, tak na té knížce Žižka Perk Blues Bezčasí, tak je Deep Purple, tedy kapela, a pod ní je slávistická vlajka. Aspoň to tak vypadá, protože je to červeno-bílá vlajka s červenou hvězdou. Ale, a toho si právě všiml náš hudební dramaturg, ta hvězda na té vlajce, ta červená hvězda, má dva cípy dolů, což není slávistická vlajka. Slávistická vlajka, teda hvězda. Slávistická hvězda na slávistické vlajce má dolů pouze jednu nožičku. Tady ta má dvě. Dvě nožičky dolů má spartianská hvězda. Tudíž, buď to je to tady záměr autora Jiřího Fučikovského, nebo záměr toho, kdo kreslil obal, tím byl Petr Novák, že na slávistickou vlajku umístil spartianskou hvězdu s dvouma nožičkama dolů. Protože kdyby to byla slávistická vlajka, musela by tam být červená hvězda pouze s jedním trnem dolů. Ale třeba to tak má být. Nevím, každopádně tyhle dvě knihy zítra pro toho, kdo uhodne detektivku. Startujeme kousek po 9:00 hodině a držíme vám palce.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

za půl minuty bude půl jedné odpoledne, za chviličku na beatu uslyšíte Panamu, což je vypalovačka o Van Halen, budeme hrát slibovaný Aphrodite's Child, anebo Ace of Spades od Motorhead. Ze všeho nejdřív už za okamžik Petr Šimáček s Beatoskopem.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Nová aktualizace od Bosche zvýší výkon vybraných elektrokol i bez návštěvy servisu. U některých motorů zvedne točivý moment až na 120 Nm a krátkodobě posílí podporu šlapání až na 6-násobek síly jezdce. Software zároveň slibuje delší dojezd a lepší fungování motorů v terénu.
0: Vítoskop.
1: Na mezinárodní kosmickou stanici dorazil první evropský skafandr Eurosuit, který ušili v Decathlonu. Jde o vnitrokabinový oblek určený pro krizové fáze letu, který otestuje francouzská astronautka Adenotová. Jde o technologický experiment, protože Evropa zatím nemá vlastní pilotovanou loď.
0: Vítoskop.
1: Praha plánuje do roku 2031 vyměnit část semaforů za chytré.
2: Investice ve výši 600 milionů korun přinese moderní technologie na celkem 117 křižovatek. V letošním roce je plánovaná modernizace prvních 12 z nich. Dočká se tak například křížení na Ohradě, Lahovického mostu a Výpadové a stejně tak i křižovatka Michelské a podle Kačerova. Honza Navrátil, Praha.
1: Středeční Vítoskop tímto končí.
0: Radio Beat.

0: Jsou Van Halen ve 15:45 odpoledne na Beatu. Rychlá dopravní informace, abyste si dávali pozor na 38 u Dox.
1: Ahoj Býťáci, silnice 38 u Dox u odbočky na Máchovo jezero, starý splavy, právě asfaltujou silnici, je tady střídavý provoz řízený zaměstnancema, není to dostatečně dopředu označený a je to v zatáčce, rychle se dobržďuje, tak pozor, mějte se, čau.
0: Děkujeme, máte-li i vy něco, co může jiným býťákům za volantem a nebo i za řídítky motocyklu nebo kola pomoci, tak můžete přes býťáckou aplikaci, podobně jako jste slyšeli před chviličkou, dopravní informace poslat, namluvit přes aplikaci a sem do studia to doručit, my to potom odvysíláme. A nebo kdo má samozřejmě chuť, tak může postaru, telefonní číslo dopravní je stejné jako do detektivky 210 32 33 34.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A jak to má zpěvák a muzikant Michal Šindelář?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu B.

Rádio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

0: Skupina Santana, Carlos Santana, 2 minuty před 13. hodinou, za chvilku, tím jak bude ta 13, tak přijde Pepa. Od Pepy Lábuse uslyšíte zprávy, po zprávách potom třeba Steppenwolf, taky Pink Floyd, budeme hrát Rolling Stone, Whitesnake. No a zrovna dneska jako na potvoru to vyšlo, zítra má koncert v Praze v kongresovém centru Bad Heart. Jakmile dneska uslyšíte Bad Heart a dovoláte se do rádia, tak máte 2 vstupenky na její zítřejší koncert. Už jsme několikero vstupenek rozdali a zdaleka nekončíme, jenom nápověda.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Pozor si dávejte na dálnici D1 od Vyškova na Brno. Před Brnem je silný provoz od 211. kilometru se popojíždí, je to kvůli omezení a zdržení kolem 15 minut. Dálnice D48, exit 64 na 64. kilometru ve směru na D1. Ten výjezd z dálnice je uzavřen a to až do pátečních 20 hodin. Objízdná trasa je stanovena, děkujeme Národnímu dopravnímu informačnímu centru. Pozor na D5 na 95. kilometru od Rozvadova ve směru na Plzeň. Srazila se tam 2 nákladní auta, je tam vysypaný náklad brambor. Na místě už jsou hasiči a také policisté. D5 ještě jednou v opačném směru od Prahy na Plzeň za Berounem. Zastavíte na 27. kilometru před sjezdem na Příbram. Pracují tam silničáři a zdržení do 10 minut. D2 na 11. kilometru ve směru na Brno. Jeden pruh stojí kvůli havárce 2 osobáků. Karlovy Vary, Závodní ulice, tady zasahuje záchranka a policisté u bouračky 2 osobáků a opatrně také ve Vyškově. V Tyršově ulici se srazila 2 osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami, hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Maximální teploty dosáhnou 30, na jihu Moravy až 32 stupňů, zítra se až o 7 stupňů ochladí, pršet ani bouřit by ale nemělo.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: I dnes pokračuje druhý Grand Slam sezóny. V programu dvouhry French Open figurují dva čeští tenisté. Jakuba Menčíka čeká zhruba od 14 hodin Argentinec Mariano Navone. Tomáš Macháč vyzve v Night Session od 20.15 Němce Alexandra Zvereva. Premiér Babiš a šéfka úřadu vlády Tönde Barta dnes vedli jednání se zástupci organizací a vládních rad, kterých se dotkne přesun agent z úřadu vlády na rezortní ministerstva. Někteří z jejich zástupců odešli předčasně. Setkání při odchodu ze Strakovy akademie je popsal jako šaškárnu nebo absurdní divadlo. Na místo jednání se jim prý dostalo přednášky. Napsali to Novinky.cz. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze včera otevřela novou laboratoř kvantových technologií. Její součástí je supermoderní kvantový komunikační polygon určený pro výzkum, testování a výuku. Jedinečné pracoviště otevírá tuzemským vědcům dveře do testování kvantové komunikace v reálných podmínkách. Umožňuje výuku nové generace expertů i rozvoj technologií. Internetové společnosti Google, Meta Platforms a TikTok čelí v Evropské unii stížnosti ze strany organizací na ochranu spotřebitelů. Podle ní tyto firmy nepodnikají dostatečné kroky proti šíření inzerátů s finančními podvody na svých platformách. To byly zprávy, po nich si poslechněte Whitesnake na Rádiu Beat.
0: Klasika.

0: Nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovaly den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě, a jejich nezapomenutelné rokové klenoty. Víkend pro pamětníky. Aneb my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na rádiu.

Tak tedy NJ nebo I Jane, Rolling Stones na beatu minutu po půl druhé odpoledne. Za chviličku slibuju Luboše Pospíšila, Free, anebo Led Zeppelin.

0: To byl živák skladby Tell Her You Belong To Me, Bad Heart na beatu. Pokud jste chtěli stupenky na její zítřejší koncert tady v Praze, museli jste se dotelefonovat. Tak komu se to povedlo?
1: Volám na Bad Heart.
0: Zatím jako mi přijdeš takový trošku jako roztěkaný, jo? Řekni mi křestné jméno jenom tvoje.
1: Jirka,
0: no vidíš, Jirko, voláš na Bad Heart správně. Viděl jsi někdy Bad Heart naživo, Jirko?
1: Neviděl.
0: No vidíš. A zítra koncertuje Bad Heart v Praze v Kongresovém centru. A ty, jak jsi se teď dotelefonoval a poznal si jí, tak já ti pošlu dva lísky na ten koncert. Řekni, že to je špatně. Já myslím si, že ne, Jirko. Co?
1: Cože?
0: Říkám si, že to je jako dobře, že ty lísky si vyhrál.
1: No, to je dobře.
0: No, já si zrovna myslím. Poslouchej, já ti je pošlu e-mailem a ty zítra pošupaj, jdiš do Prahy. Jak to máš daleko, Jirko? No, tak to je krásný výlet, hele. Pojedeš už pěkně po obědě, aby si to všechno stihnul. Tady si najdeš nějaký spaní a vrátíš se až v pátek, jo? No, tak se někdo pěkně naplánoval. Jirko, veliká gratulace. Hlavně se mi nikam nestrať teďko, jo, s tím telefonem. Počkej na mě ještě chvilku. Měj se, čau.
1: Čau.

0: Ještě Luboš Pospíšil v programu Rádia Beat před 14. hodinou, Pepa Lábus a Ota Seman, to jsou další dvě jména, která tady budou v permanenci. Pepa má připravené zprávy, Ota Seman potom hodinu tupláků a určitě, 100% slibuju, u Oty Semana někdo z vás vyhraje další volňásky na zítřejší koncert Bad Heart tady v Kongresovém centru v Praze. Ode mne ještě dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Stále počítejte s tím, že na dálnici D1 od Vyškova na Brno před Brnem je silný provoz od 211. kilometru. To zdržení je stále někde kolem 20 minut. Na 57. jedete-li z Valmezu na Nový Jičín podél zrzávky v obci Bludovice ve směnu jízdy tedy na Nový Jičín je padlý strom, hasiči jsou už na místě a ještě jeden padlý strom, ten je na 11. na Bruntálsku u Horních Životic ve směnu jízdy na Horní Benešov. I tady zasahují hasiči u padlého stromu. V Pardubicích v Poděbradské jeden pruh stojí kvůli havárce dvou osobních vozů. Pozor, na Pardubicku v Lázni Bohdaneč ještě ve Veselého ulici se srazila dvě osobní auta. V Praze na Malé Straně ve Valdštejnské narazilo osobní auto do parkovacího automatu, dobře. A na Praze 1 v ulici u obecního domu se řeší havárka dvou osobáků. A ještě Ústí nad Labem, Družstevní ulice, tady policisté šetří bouračku dvou osobních aut. Vejvoďák vám přeje šťastný cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Místy přechodně až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Maximální teploty dosáhnou 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. Zítra se až o 7 stupňů ochladí. Pršet ani bouřit by ale nemělo.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Fatscher a skupina ČSOB uzavřeli do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. ČSOB se také stane od června generálním partnerem české fotbalové reprezentace. Celkový finanční objem podpory skupiny ČSOB určený pro děti a mládež, trenéry, ženský fotbal a regiony činí 45,5 milionu korun na první rok spolupráce. Na tiskovce ten dnes oznámili generální ředitel ČSOB Blažek a předseda Fatscher Trunda. Poslanci schválili novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Podle ní budou moci důchodci, kteří si spoření založili před koncem roku 2023, smlouvu ukončit bez sankce i bez splnění minimální doby spoření. Někteří by navíc mohli získat náhradu ztrát. Pondělí 1. června se na Ministerstvu pro místní rozvoj odehraje jednodenní stávka, kterou vyhlásil

0: Odbory agentury pro sociální začleňování. Podporu stávce vyjadřují i další odboráři ze státní správy, jako je Úřad vlády nebo Ministerstvo životního prostředí. Místo reorganizací se podle nich rozbíjejí fungující týmy a ruší celé tematické agendy. Maďarští poslanci, kteří vzešli z dubnových voleb, dnes schválili zákon o zachování členství své země v Mezinárodním trestním soudu. V souladu se slibem nového maďarského premiéra Maďara tak zrušili rozhodnutí bývalé vlády Viktora Orbána z roku 2025 o odchodu ze soudu. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu Topláků na rádiu Beat.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na rádiu Beat.

0: Tak tady buďte vítáni býťáci u středečních tupláků na Beatu. Dneska máme 27. května, teď je 14 minut po 14. hodině a co se toho prvního tupláku týče, tak to bylo, což jste samozřejmě poznali, to bylo od Deep Purple, to byly dva kousky od Deep Purple. Machine Head byla deska z roku 1972, kterou tady reprezentovala slavná píseň Smoke on the Water, kde jsme si připomněli ten požár ve Švýcarsku, který vlastně tenkrát, a to se samozřejmě ví, že způsobil český emigrant. No a tak i tak jsme nechali českou stopu v tom hudebním světě. No ale nakonec všechno nějak dopadlo dobře. A vlastně nebejt toho požáru a nebejt toho kouře tam tenkrát nad tím jezerem, tak by nebyla ani tahle písnička, což by byla škoda. Takže vlastně dobře, že to zapálil. Čímž nechci nikoho nějakým způsobem navádět k podobným pitomostem. Demon's Eye byla druhá, kterou jsme si dali a to jsme si připomněli rok 1971, kdy vyšla na desce Fireball. Teď nás čeká Mrs. Robinson, což je vlastně filmová záležitost, píseň Paula Simona a Arta Garfunkla. Paul Simon a Art Garfunkel dělali tenkrát k tomu filmu, ve kterém si zahrál Dustin Hoffman hlavní roli a tam mu sekundovala velmi zdatně Anne Bancroft, která sváděla tohodle toho tehdy ještě mladíka, no dneska už to mladík není, ale to není tak podstatný. Podstatný je, že tedy Mrs. Robinson tady zůstává jako píseň stále a je z roku 1968, takže se vydáváme dost do hlubší historie a My Little Town bude ta druhá, kterou si právě od téhleté dvojice poslechneme.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Tak to byla připomínka tvorby téhleté dvojice, fantastické dvojice Paul Simon a Garfunkel. Teď si dáme něco z domácí produkce. Tu dnes budou zastupovat kabáti. Žízeň a kabát. To jsou dvě věci. Moc se v podstatě, co se názvu týče, s tou složitostí nepárali, jak říkám. Žízeň, kabát, jdeme na to, nebudem to zdržovat.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Tak a z domácí scény zase na světová pódia, tentokrát to bude kapela Slade, jdeme do 70. let, rok 1974, přinesl tu desku Slade in Flame a tohle byl první single z téhleté placky Far Far Away, to je ta věc, kterou si pustíme jako první a pak nás čeká jako druhá Take Me Back Home a to je připomínka roku 1973, kdy vydali desku Slidest.
1: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na rádiu.

0: Trocha toho glam rocku v dnešních tuplácích právě doznělo, teď bychom si mohli dát trocha grunge, co třeba Pearl Jam. Deska Ten byla opravdu unikát, který se objevil, zjevil vlastně na té rockové hudební scéně v roce 1991. Já už jsem tady několikrát říkal, že to je v podstatě nejlepší deska od téhle kapely, alespoň podle mýho názoru, pochopitelně každý může mít jiný a možná někdo preferuje úplně jiný album, ale Ten byla opravdu věc, která mě, dá se říct, posadila na zadek ve chvíli, kdy jsem ji poprvé slyšel v tom 91. a nedám na ní dopustit. My teďka momentálně budeme prezentovat písní Black. To bude tedy ta první, kterou v následujícím tupláku uslyšíte. No a pak si dáme ještě Nothing Man. Ta je z desky Vitalogy. Ta byla vlastně o 3 roky mladší, rok 1994. Tady jsou Pearl Jam.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadl a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A jak to má zpěvák a muzikant Michal Šindelář?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Po Pearl Jam máme namířeno přímo do cílové rovinky. Cílovou rovinku prosvištíme tentokrát s kapelou Status Quo. Paper Plane, první, Rain je druhá, no a budeme mít tu pláky za sebou. Tak jdeme na to, tady jsou Status Quo.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tuplá

0: Tak, je nejvyšší čas na Pepu Lábuse a jeho zprávy na tu 15. už je má připravený, takže s nima za chvíli dorazí. Pak si dáme něco od Queenu, taky tu budou Uriah Heep nebo Bob Dylan či třeba Nirvana. Spousta muziky na příští hodinu tedy připravená, teď doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Nejdřív si poslechněte Zbyňka, který mi volal z D10.
2: D10, z Boleslavy na Prahu, bouračka v levém pruhu těsně před sjezdem na Kostelní Hlavno, což je nějaký 22. kilometr. Zdržení tak do 10 minut odhadem.
0: Tak s tím počítejte. Na Veletržní ulici v Praze havarovali dva osobáky, tam probíhá vyšetřování. Vyšetřuje se také na Rohanském nábřeží v Praze. Tady je to střet motocyklisty s osobákem na místě složky integrovaného záchranného systému a pozor taky na Černokostelecké v Praze. Nákladák s osobákem tam blokují provoz po dopravní nehodě. Z Národního dopravně informačního centra mám zprávu z D5, což je plzeňská dálnice mezi 59. až 55. kilometrem ve směru na Prahu. Počítejte s tvorbou kolony vozidel, to zdržení je tak do 10 minut. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Na severu a východě se bude během dne místy tvořit kupovitá oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: 7 českých týmů nastoupilo do kvalifikace beach volejbalového turnaje Ostrava Beach Pro, který je součástí nejvyšší kategorie Beach Pro Tour Elite. Postoupil maximální možný počet, všechny 3 ženské dvojice a 2 mužské páry. Místo v hlavní soutěži si společně s Jiřím Sedlákem vybojoval také bývalý mistr světa Ondřej Perušič. V hlavní fázi turnaje bude hrát 7 domácích dvojic v 9leté historii úplně poprvé. Ministerstvo zemědělství dál vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmu u premiéra Babiše. Deníku N to dnes řekl ministr zemědělství Šebestián. Evropská komise už dřív v dopise českým úřadům napsala, že dokud nebude vyřešen Babišův střet zájmu, žádné dotace firmám spojeným s ním neproplatí. Policie zadržela dalšího člověka v souvislosti s březnovým žhářským útokem na pardubickou zbrojovku LPP Holding, jde o občana cizího státu. Kriminalisté ho stíhají pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Policie o tom informovala na síti X. Podle dřívějších informací zadrželi v souvislosti s tímto případem 10 lidí. Američany, kteří přišli do kontaktu s ebolou, plánuje vláda prezidenta Trumpa posílat do Keni místo toho, aby je evakuovala do Spojených států k pozorování a léčbě ve specializovaných zařízeních. Napsal to deník The New York Times s odvoláním na své zdroje. To byly zprávy na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik.

0: Bylo nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě, a jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. Aneb my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na rád.

Positively 4th Street, tak tohle byla pecka od Boba Dylana. Máme v tuhle chvíli už 18 minut po 15. hodině s vámi nabítu otasama na příjemné, pohodové, ničím nerušené středeční 27. květnové odpoledne. Když už je toho 27. května, neměli byste zapomínat, že svátek má dnes Valdemar, tudíž ta gratulace patří Valdemarům nejenom od vás, ale i od nás tady z rádia. A rád bych připomněl, že zítra se můžete těšit na koncert Bad Heart v Kongresovém centru v Praze 28.5. No a my tady dneska nabízíme lupeny. Teď je nemám jako přímo v ruce a ani nemám písničku Bad Heart připravenou. Nicméně, pokud byste zachytili v našem vysílání dnes tuhletu skvělou pěveckou divu, tak určitě volejte. To telefonní číslo sem do studia je 210 32 33 34 a pokud se dovoláte jako první ve chvíli, kdy bude Bad Heart zpívat tady u nás na vlnách Rádia Beat, no tak vyhrajete ty dva lupeny na zítřejší její vystoupení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

co vám teď řeknu, tak se týká zejména motorkářů, ale vlastně to můžou klidně využít i nemotorkáři a přijet třeba na koloběžce nebo na čemkoliv jiným, to je jedno. Každopádně vy, co máte rádi motorkáře a máte rádi, dejme tomu, takový ty věci, které se kolem toho motají, tu módu a všechno to, tak vězte, že v Biker's Crown bude i rádio být, a to už v pátek 29. května. Chystá se tam Standa Rubáš, což je náš tady asi největší motorkář, a to v pátek 29. v Biker's Crown na adrese Kaštanová 476/70B. Jestli jste si to nezapamatovali, tak to najdete na našem webu, buďte v klidu. Je to Brno Tuřany a tam bude mobilní studio v provozu mezi 12. až 14. hodinou. Vy tam můžete přijet, nechat si tam zahrát nějakou muziku, vybrat si nějaký suvenýr a případně si samozřejmě užít tu náladu a zábavu, která tam bude. Takže Biker's Crown v Brně už pozítří a buďte tam vy, co jste z Brna a okolí, anebo třeba i z větších dálav. Wow.

Píseň Fanny a kapela T4, kde zpíval Roman Dragón, s ním jsme se střetli teď samozřejmě na beatové síni slávy. Mnozí z vás, kteří tam byli, tak jste si užili ten jeho koncert. Já konec konců taky, uváděli jsme do beatové síně slávy píseň Zdroj. No a co vám mám říkat? No tak Roman vás pozdravuje všechny, to je úplně jasný. Tohle byl tedy Roman Dragón, to byla T4 a co teď stihneme ještě do celé? Budou tady Birds a za chvíli si dáme něco od Pink Floyd. A jestli to bude v mých silách, tak vám do celý můžu pustit možná ještě ty U2, U2 2, jak říká vejvodák, jo? U2.

0: Moc hezky to tam zvonilo, ta kytara. Tohle byly YouTube a už se nám přiblížila 16. hodina. Na tu 16. dorazí opět Pepa Lábus a přinese další zprávy. Po zprávách chystám Scorpions a spoustu další muziky. Těšte se, býťáci, teď se podíváme na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Nebudu na to sám, před chvílí mi volal býťák Honza z D10, tam zaregistroval nějakou další komplikaci.
2: Prosím tě, někdo hlásil na D10 tu nehodu. Tak v tuto chvíli směr Mladá Boleslav Praha je úplně zastavený. Kolona dosahuje skoro až k Benátkám. Na benáteckém sjezdu se dá ještě sjet. A směr Praha Mladá Boleslav je blokovaný rychlej pruh, protože na středových svodidlech je pověšený vlečný vozík s válcovýma balíkama zpříčený mezi tyrákem. A asiči si tam teďko připravovali nářadí a budou to tam rozebírat. Takže ta kolona bude asi narůstat.
0: Na brněnské D1 od 130. po 126. kilometr ve směru na Prahu počítejte s kolonou před dopravní nehodou. Dále tady mám informaci o tom, že v Dobronické ulici v Praze vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků, taky tady buďte opatrní a jezděte prosím bezpečně, býťáci.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Na severu a východě se bude během dne místy tvořit kupovitá oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Sara Bilek skončila na Roland Garros ve druhém kole. Se světovou trojkou a čtyřnásobnou vítězkou turnaje Polkou Igou Świątekovou prohrála 2-6, 3-6. Šestinásobné grandslamové šampionce podlehla za hodinu a 33 minut. Prezident Pavel řekl, že Česká republika by měla být odpovědná a vydávat víc na obranu. Ke zvýšení výdajů by podle něj měla přistoupit primárně nikoli kvůli splnění požadavků NATO, ale kvůli zajištění vlastní bezpečnosti. Na Sněžku se dnes dopoledne vrátily stovky metrů ochranných sítí. Ty mají odradit turisty od piknikování a vstupu na chráněné alpínské trávníky. Lemují přístupové trasy na nejvyšší Českou horu i okolí bývalé Obří boudy v Obřím sedle. Zůstanou tam podobně jako v předchozích letech do podzimu.
2: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: I přes porážku čeští hokejisté aspoň vylepšili dojem. Bojovný výkon a hlavně povedenou první třetinu docenili i čtenáři i dnes.cz. Po konečném výsledku 2-3 to potvrzuje průměrná známka 2,78 setin, která ve srovnání sedmi skupinových vystoupení zapadá přesně do středu. Jedno z nejlepších hodnocení v turnaji si vysloužil obránce Marek Alšer 1,85 setin. Naopak nejhůř po včerejšku dopadl útočník Matěj Blimo 3,47 setin. Letošní mistrovství by podle odhadu bookmakerů mohlo pro český národní tým skončit už ve čtvrtfinále. V zítřejším zápase favorizují Finsko jak sázkové kanceláře, tak i většina sázejících. Na vítězství Čechů nad Finskem se kurz pohybuje nad 5:1, zatímco na Finy je zhruba 1,5:1.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.

Léto. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz

Locomotive Breath a Jethro Tull. Vzpomínám na to, jak jsem vlastně kdysi poslouchal ve sluchátkách na svým prvním Walkmanu koncert z roku 1978 z Paříže, kde Jethro Tull právě tuhletu věc moc pěkně zahráli. To bylo opravdu takový velký zážitek, když jsem tuhletu kazetu brousil. Když už jsme u těch živých vystoupení jako takových, tak vězte, že dnes večer vyrazíme bez lupenu do kotle po 20. hodině. Honza Hamerník pozve všechny býťáky, kteří chtějí poslouchat nějaký ty živáky, tak vězte, že jeden živák za druhým tady bude znít právě po té 20. a vy můžete už teď odpoledne psát svoje přání, jakýže živáky byste chtěli slyšet. 720-001-222 je číslo SMS Bránik a můžete psát. Zkuste to i na mail na studio@radiobeat.cz nebo případně přes býťáckou apku, kde to můžete jednak napsat, ale klidně i taky namluvit. No a Honza Hamerník potom hned až ve 20 hodin tady usedne, tak bude vědět, co má rád.

Ozzy Osbourne, co by snílek? Člověk by se klidně rád zasnil. A když se tak zasním, tak si říkám třeba, jak dopadne asi tulák po hvězdách. Od Progress 2 tahle ta deska momentálně vede v tom žebříčku našich alb, která jsou půlnoční a která budeme hrát příští týden. Vybíráte je na našem webu na www.radiobeat.cz. Šestice nominovaných je následující. Progress 2, tulák po hvězdách, zatím první místo. Dále jsou tam Greta Van Fleet, ty jsou tam s deskou Anthem of the Peaceful Army, pak Steel Factory, UDO, dále máme tam Nazareth, Tattooed on My Brain, dále Joe Satriani, What Happens Next, a Bonfire, Temple of Lies, to je ta deska, která uzavírá šestici alb pro příští týden, těch půlnočních samozřejmě. Jedno hrajeme v úterý, druhý ve čtvrtek, takže vybírejte býťáci, přidávejte svoje hlasy, a to na našem webu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: tak jsem si říkal, proč se tady ty telefony rozblikaly, a pak mi to samozřejmě došlo, docvaklo logicky. Tak si poslechněte, kdo je dalším vítězem. Ota Radio Beat, halo?
1: Nazdar Santa, já slyším Bad Heart.
0: Franto, tak to slyšíš asi dobře, ne? Co? A slyšíš no, i u nás na rádiu. Není to tak, no. Že jsi si pustil doma a chceš nás oblbnout, trošku ošulit?
1: Ne.
0: Ne, no tak to je dobře, člověče. Tak já ti to teda uznám, jo? Tahle ta píseň se jmenuje Bad Woman Blues. Je to Bad Heart a to znamená, ty bys to asi měl vědět, co to znamená, že zítra jsi na koncert.
1: Dvě stupenky.
0: Přesně no. Tak, dva lupeny, čtvrteční, zítřejší koncert v kongresovém centru a ty budeš na Bad Heart. Už jsi na ní byl někdy?
1: Asi pětkrát.
0: No půjdeš po šestý, to je jasný, to dá rozum, jo? Franto, dobrý, užij si zítřejší koncert Bad Heart, ať se ti to hodně, hodně líbí a pak nám dej vědět, jak se ti to líbilo, jo?
1: Jasně, díky.
0: Měj se, čau, ahoj.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A jak to má zpěvák a muzikant Michal Šindelář?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu B.

0: No, pekný to bylo. Kingdom Come a jejich What Love Can Be. Tahle věc dozněla a byla to vlastně poslední muzika, kterou jsem vám dnes odpoledne pouštěl já. Ty další věci už budou v rukou Standy Rubáše. Pokud vím, tak si tady přichystal Joan Jett, takže uslyšíte I Love Rock and Roll. No a buďte ve střehu, kdyby náhodou zazněla ještě nějaká ta Bad Heart, zítra má koncert a ty dva lupeny by se určitě nejednomu býťákovi hodili. Zprávy s Pepou Lábusem nás čekají za chvíli. Teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Opatrně na Radlické, tam se střetla dvě osobní vozidla v Praze, no a na Hodonínské v Dubňanech je nějaký člověk, který se tam pohybuje po vozovce, respektive vyskakuje před auta, alespoň podle informace, která mi tady přišla, takže tam buďte hodně, hodně opatrní. Hodonínská ulice v Dubňanech ještě jednou. Nebovická ve Střelicích na okrese Brno-Venkov, tady počítejte s dopravní nehodou třech osobních vozidel. A na dálnici D5 sjezd přibližně 62. kilometr Rokycany stojí odstavený nákladák, taky tady buďte opatrní. Býťáci, jezděte prosím bezpečně. Ode mě je to pro dnešek vše. Mějte se zítra, ahoj.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Na severu a východě se bude během dne místy tvořit kupovitá oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siňáková budou zítra usilovat o postup do třetího kola Roland Garros. Kopřiva narazí na Španěla Martina Landaluseho. Siňáková se utká s nasazenou devítkou Viktorií Mbokovou z Kanady. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 44,16 a nafta za 40,85 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem dnes činily 44,56 za litr benzínu a 41,43 za litr nafty. Stropy se tedy v obou případech snížily. Poslanecká sněmovna dnes znovu nezvolila čtvrtého místopředsedu dolní komory parlamentu. Kandidovala jen poslankyně STAN Barbora Urbanova a dostala 70 hlasů. Hlasovalo 168 poslanců a potřebovala 85 hlasů. Neuspěla stejně jako přední šéf hnutí, exministr vnitra Rakušan. Funkce má přitom podle dřívějších politických dohod připadnout STAN. Německý soud dnes poslal na 13 let za mříže bývalou členku krajně levicové teroristické organizace frakce Rudé armády RAF Danielu Kroteovou. Shledal ji vinou zloupežných přepadení, porušení zákona o zbraních a dalších trestných činů. V současnosti 67letá Kroteová se před spravedlností ukrývala víc než 30 let. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich přichází Joan Jett na Rádiu Beat.

Ben Brothers Band a jej Jessica tady u nás na beatu. To je ta, která dohrála Ota, během ní vysmahnul někam směrem pryč, no a Standard Rubáš vám přeje příjemné středeční odpoledne. Kdybych náhodou říkal, že je páteční, tak mi to promiňte, ono je to tím, že já zítra se přesouvám, tak po vzoru té Jessica, která se stala před lety vlastně oficiální či neoficiální hymnou motoristů ve spojení s pořadem Top Gear, taky za těmi motory, protože kde jsou motory, tam obvykle mě to vsucne, takže zítra už budu tady na výstavišti připravovat výstavu Legendy, ale v pátek se vlastně slyšet můžeme a vidět se můžeme v Brně v Bikers Crown, protože to se zase udělám cestu na tu druhou stranu republiky, tentokrát za motorkama od těch aut. Tak tím vlastně bych tak jako rád zahájil to dnešní pozdní odpoledne tady na beatu s další muzikou, kterou pojďme věnovat všem Valdemarům. Valdové mají dneska svátek a zároveň všem řidičům. Pokud jste za volantem a máte dopravní informace, sbírám je jako každý den, tak prosím zaregistrujte si číslo 210 32 33 34 také k té dopravě, nejenom k lovu na Bad Heart tady u nás na beatu.

0: Bylo, nebylo, kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovaly den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne, my hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Poďme na to, Býťáci, jak vypadá doprava aktuálne v tuhle chvíli. Na D5-ce už tradične stojíme. Včera to tam nebylo, ale dneska to tam je zase, tedy v koloně Otrudné přes Chrášťany k Ořechu. Z druhé strany nám to brzdí už před tunely, to znamená, že počítejte, že od Jesenice přes Vestec tunely Lochkov a potom dál k Ořechu je ten provoz na D0 velmi vydatně přicpán. Přicpává se taky příjezd do Prahy po D1 od Průhonic. Počítejte s kolonou, která vede dolů přes Pořilovky spojce a potom dál někam na Běchovice, teprve pak se rozjíždíte. To jsou pražské kolony, co brněnská, taková ta před Brnem. Včera nebyla, předevčíru nebyla, dnes je. Dnes stojí už od Ostrovačic, počítejte tedy s tím, že ten dojezd těch posledních desítek kilometrů nebude zase úplně z těch nejzábavnějších. Co mi hlásíte dál, 360 u obce Oslavička v okrese Žďár nad Sázavou, tam došlo k havárii a navíc ještě nějakému padlému stromu na místě teď zasahují hasiči, počítejte s tím. V Praze v ulici Křeporým je nehoda dvou osobních aut, vyšetřuje se také na 193 u Stříbra na Tachovsku. I tady padlý strom, odklízecí práce a hasiči v plné polní. Tak projíždějte velmi opatrně, respektive jestli tam leží strom, asi neprojíždějte. Počítejte s tím, že to nějakou chvilku potrvá. No a havarovaný osobák je hlášen také na silnici 345 u Chotěboře na Havlíčko-Brodsku, probíhá kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Je tam jeden jízdní pruh neprůjezdný, uzavřený. I tady buďte velmi opatrní.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Prešinové sporty na Rádiu Beat.
1: Další závod mistrovství republiky v motokrosu se odjel ve Vranově u Brna, více Petr Kovář.
2: Slovenský reprezentant Pavol Repčák, jezdící za český tým Orion Litomyšl, potvrdil i ve Vranově své kvality a celkově vystoupil v hlavní kubatuře MX1 na zlatý stupínek. Stříbro zaujal Kuba Terešák z HT Group a bronz Martin Krč. Ve 250kách byl tentokrát nejrychlejší Tomáš Pikard. Za ním skončil po pěkném boji Petr Radovský a Jára Katriňák ze Slovenska. Ve veteránech dítoval tempo ostřílený Petr Bartoš. A juniorské 125kách jasně ovládl slovenský mladý dravec Maxim Rman.
1: Parašutisté strakonického aeroklubu uspěli ve dvou květnových závodech českého poháru se skoku na přesnost. Petr Chládek senior získal druhé a třetí místo, Petr Klečka vybojoval zlato a bronz. Strakonický klub vede průběžné pořadí a připravuje se na světový pohár právě ve Strakonicích. Ten se uskuteční poslední červencový víkend. V Nymburce se konalo mistrovství republiky barevných pásků v taekwondo ITF. Absolutními mistry Česka se staly Aneška Mračková z Třeboně a Sebastian Žáček z Ostravy. Soutěž týmu vyhrál taekwondo klub Brno před silou Kolín a Třeboní. Sportovní střelec Jiří Přívratský byl na světovém poháru v Mnichově čtvrtý ve vzduchové pušce. K postupu do bojů o medaile mu chybělo 0,8 bodu. Jihoafrický golfista Stern vyhrál turnaj DP World Tour v Antwerpách a získal první titul po 13 letech. 44-letý hráč zvítězil se skóre 18 stran pod par. Šampionem hokejbalové extraligy je Hostivař. Pražský tým obhájil mistrovský titul v repríze finálového derby proti lužinskému Kert Parku, který porazil 3-0 na zápasy.
3: Třetí utkání finálové série bylo jednoznačnou záležitostí, když Hostivař deklasovala svého rivala 8-3. Její brankář Vojtěch Mokry byl oceněn jako nejúžitečnější hráč playoff. Ceny pro nejlepšího nahrávače, nejlepšího střelce, nejproduktivnějšího hráče a nejúžitečnějšího hráče základní části získal Hostivař Jan Čejka, který zároveň s celkovým počtem 47 branek a 56 asistencí stanovil nový rekord v počtu získaných kanadských bodů v jedné sezóně. Pro Rádio Beat, redakce webu hokejbal.cz. Rádio

Oldies na rádiu Beat. Magic Momentáč je ta, která dohrává teď 2 minuty po 6:45 ve středu s datem 27. května. Snadno si člověk dopočte, že pozítří v pátek už nebude 27. nebo 29. a že to je taky takový speciální den. Další díl našeho seriálu skoro nekonečného, zvaného Born to Ride, tedy setkání Beatu a Bikers Crown někde právě u Crownu. Teď aktuálně u Crownu v Brně, tedy na adrese Kaštrová 476/70B v Brně Tuřanech. Tam budeme v pátek s naším mobilním vysílacím studiem. Od 12 do 14 hodin to bude vysílat. Chvilku se to staví a chvilku se to bourá. Takže ten časový rozptyl, kdy se můžete zastavit na kus řeči pro nějakou tu samolepku, tak je poměrně široký. A prosím pěkně, znovu připomínám, že i když to může, tak jako tím názvem a spojením nabádat k tomu, že by ta akce měla být omezena pouze na motorkáře, tak to tak není. Věřím, že motorkářů bude dost, protože počasí motorkářské vyloženě je, ale pokud náhodou na motocyklu nejezdíte, tak doražte jakýmkoliv jiným způsobem, autem, MHD, na kole, to je úplně jedno. Všichni se do Bikers Crown vejdeme. Nakonec ono v těch prodejnách není pouze vybavení pro motorkáře, ale i ti cyklisti si tam přijdou na své a i ti, kteří se rádi toulají venku a třeba na Big Beatu, tak tam objeví něco třeba na sebe. To už necháme na každém, takže každý je nejenom zván, ale pro každého je vhodné doporučit návštěvu Bikers Crownu. Na webu Rádia Beat k tomu máte obrázek, co je důležitější, máte tam k tomu i mapičku takovou interaktivní, to je pro ty, kteří by se chtěli vymlouvat, že netrefili, tak podle té mapy to trefit prostě musíte a my se tam na vás budeme těšit.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Byťáci na čtyřech kolech.
1: A teď zpátky Byťáci k dopravě. Pojďme se podívat, co se za tu půl hodinu změnilo. Ono je toho docela dost. Na D10 nám do 21. kilometru na Prahu přiběhla nehoda nákladního auta do svodidel. Probíhá tam provoz jedním jízdním pruhem a ještě jsou tam vysypané nějaké balíky slámy. Je to s asistencí policie a hasičů a dá se očekávat, že se to bude přicpávat. Ta kolona začíná někde na úrovni Benátek, zatímco ta nehoda je někde na úrovni Tuřic. Počítejme s tím a budeme sledovat, jestli poroste nebo ne. Mírně lepší situace je asi na tom pražském okruhu, přesto počítejte na

0: takže tady projíždějte velmi, velmi opatrně a pomalu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS / Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS / Ponky.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeji. Pepa Lábos. Zítra bude jasno až polojasno. Na severu a východě se bude během na místy tvořit kupovitá oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět.

0: Své zprávy na rádiu Beat.
1: Beach volejbalistky Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou zahájili turnaj pro Tour Elit v Ostravě prohrou 19-21-13. Tamelou a Viktorií z Brazílie. Úvodní zápasy ve skupině dnes čekají i zbývající tři české ženské páry, Kailinou Šefrovou s Martinou Meixnerovou, Kateřinu a Anu Pavelkovi i Valerii Dvorníkovou s Veronikou Kleiblovou, které uspěly v kvalifikaci. Minister spravedlnosti Tejc chce rozšířit možnosti, jak po soudcích a státních zástupcích vymáhat škodu způsobenou nezákonným rozhodováním. Nově by podle něj nemělo být nutné předchozí rozhodnutí kárného senátu. Stačil by posudek expertní komise, na jehož základě by se ministr mohl obrátit na soud. Zároveň chce prodloužit lhůtu pro vymáhání škody na 10 let. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. 7 miliard, které mohly obce čerpat od roku 2024, se rychle vyčerpalo. Podle ministryně pro místní rozvoj Mrázové se zmíněnou částku podařilo najít v operačních programech, kde zůstal přebytek. Obce a města by mohly začít o peníze žádat zřejmě na začátku příštího roku. Iránská státní televize dnes uvedla, že Teherán získal návrh počátečního neoficiálního rámce memoranda o porozumění se Spojenými státy týkajícího se ukončení jejich konfliktu. Podle tohoto rámce by Irán během jednoho měsíce obnovil komerční lodní dopravu přes Hormuzský průliv na úroveň před válkou. Spojené státy by pak stáhly vojenské síly z okolí Iránu a zrušily námořní blokádu. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat. Na rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock. Na rádiu Beat.

baby.

Jenom a Thomas na rádiu Beat a její Time is on my side, píseň, kterou dobře znáte, ale možná, že už dneska tak trošku zapadla ve stínu té své slavnější verze. Tak dneska se nám do Sixoklu kroku výborně hodila, stejně jako The Who, Anyway, Anyhow, Anywhere. To byl otvírák našeho dnešního putování po 60. letech, u kterého vás zdraví Standardubáš, ostatně jako skoro každý den v tomto čase, takhle po 18. Ještě jednou vám dlužím 3 šedesátky po 6. Tak zní zadání, což takhle těšit se na sobotu. Saturday Night at Movies, to je jedna ze slavných písní z 60. let kapely The Drifters.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Krucipieska zas a zas. To je takový heslo, který můžeme klidně použít i na dnešní podvečer a večer, speciálně ten večer. Zas a zas každý týden ve středu od 8 až do půlnoci hrajeme na beatu živáky. Na vaše přání, to je důležitá věc, kterou je třeba nejenže dodat, ale vypíchnout, protože playlist, když já se podívám tady před sebe do všech těch strojů, tak tam žádný není. Je to úplně prázdný a je potřeba to pěkně jednu po druhý tý skladbě vytáhnout z beatového archivu a zařadit do vysílání. Takže je na vás, abyste vymysleli beatáci, cože by to dneska mělo hrát v živácích. To je jediná podmínka, musí to být živá verze, jinak žánrům, kapelám, písním, interpretům se žádné meze nekladou. Než to začne, tak můžete používat ty psané kontakty, to je mail, SMS-ka, zpráva z aplikace, až to začne, můžete k ním přidat i telefonní číslo 210 32 33 34. Samozřejmě, že pokud byste náhodou Honzu Hamerníka zlomili na to, aby večer pustil Bad Heart na vaše přání, no tak pak to bude píseň nesoutěžný, to je taky potřeba k tomu dodat. Ale už tady díváme z SMSky a vidím tady nějaký nápady na to, cože by se mělo zahrát. Tady Indián z osady Skalice má nějaký nápad. Tady Svaz dobrovolných alkoholiků taky, ti už poslali svoje tipy na živou muziku. Sválně neříkám, jakou muziku, abych nikoho neovlivňoval. No a další zprávy můžou přicházet klidně hned teď.

0: Radio Beat.
1: Skupina Pohnout oslavila výročí. Skupina Pohnout vydala knihu. Skupina Pohnout přečetla knihu. My vám ji pustíme.
2: Píseň je slátanina o zmateném čínském cestovateli, která neznamená vůbec nic. Prostě se to jenom dobře frázovalo, ale...
1: 30 svíček na dortu. Autobiografie Pohnoutu hlasem těch, kteří byli celou dobu u toho. Exkluzivně ve vysílání Rádia Beat. Už od 1. června.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: Depozitář Popmuzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Popmuzea.
5: Houšťák houští, tlouště krájí, pipák by zlá sobolá.
6: Všude už mu taky nenalejou.
4: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem již zítra od 19 hodin na Rádiu Beat. Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
7: Hezkou středu vám přeje Šimi. Nová aktualizace od Bosche zvýší výkon vybraných elektrokol i bez návštěvy servisu. U některých motorů zvedne točivý moment až na 120 Nm a krátkodobě posílí podporu šlapání až na 6-násobek síly jezdce. Software zároveň slibuje delší dojezd a lepší fungování motorů v terénu.
8: Beatoskop.
7: Na mezinárodní kosmickou stanici dorazil první evropský skafandr Eurosuit, který ušili v Decathlonu. Jde o vnitrokabinový oblek určený pro krizové fáze letu, který otestuje francouzská astronautka Adenotová. Jde o technologický experiment, protože Evropa zatím nemá vlastní pilotovanou loď.
8: Beatoskop.
7: Praha plánuje do roku 2031 vyměnit část semaforů za chytré.
9: Investice ve výši 600 milionů korun přinese moderní technologie na celkem 117 křižovatek. V letošním roce je plánovaná modernizace prvních 12 z nich. Dočká se tak například křížení na Ohradě, Lahovického mostu a Výpadové a stejně tak i křižovatka Michelské a podle Kačerova. Honza Navrátil, Praha.
7: Středeční Beatoskop tímto končí.
8: Radio Beat.

0: Mohlo to přijít naprosto kdykoliv a přišlo to přesně v 18.44.
1: Tady Tazi, ahoj, volám na, jestli slyším Bedhár.
0: No to musíš vědět ty, jestli slyšíš Bedhár, co slyšíš?
1: Já myslím, že jsem na bytu slyšel Bedhár.
0: No a vidíš, jak jsi to pěkně řekl. Píseň dáš nebo nedáš?
1: To ne.
0: To je mimo soutěžní otázka. Better Man se jmenuje tato věc, která tobě vynáší jasný program na zítřejší podvečer a večer, protože ty lístky na Bad Heart do kongresáku máš tady u mě schovaný. To je dobrá zpráva, co říkáš?
1: Super zpráva.
0: Hele, jen tak mi řekni, odkud pojedeš. Já mám takový pocit, že slyším nějaký přízvuk z Moravy.
1: Jsem od Olomouce, ale pojedu z Plzně.
0: Hezky, tak přesně na půl cesty je právě ta Bad Heart mezi Olomoucí a Plzní. Užij si ten koncert a vydrž mi na drátě, jo?
1: Děkuji moc krát.

Aerosmith a Dude Looks Like a Lady na Rádiu B. 3 minuty před 7 dohrává tahle ta muzika, s ní dohrávám i já, protože všichni připravení na dnešní večer už jsou tedy připraveni na svých místech, už se nemohou dočkat, až vysmahnu, aby se mohli pustit do práce. Nejprve uši Rádia B, hned potom živáky na vaše písemná přání. Užívejte si zbytek středy, býťáci. Uslyšíme se v pátek z Brna živě z Bikers Crown. Budu se tam na vás těšit.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Uši Rádia Beat. Uši Rádia Beat. A Petr Koral.
1: Krásný teplý večer vám přeje Petr Koral od mikrofonu Rádia Beat na startu dalších uší. No a moje povinnost je pokaždé stejná, myslím ta úvodní povinnost, přivítat hosta. A tím je dneska opět po nějakém čase, po několika letech, Michal Šindelář, zpěvák, bubeník, autor a tak dále. Ahoj Michale.
2: Krásný podvečer.
1: On tady dneska je hlavně zástupce skupiny Blues Not Dead, protože té něco vyšlo, ale na všechno se dostane. Tak dáme si první věc.
2: Rozhodně.
0: Uši Rádia Beat a Petr Koral.
3: Tak to byla moje chybička, dáme si druhou věc, jo?

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes Michal Šindelář. On má to právo a zároveň povinnost komentovat a hodnotit veškerou hudbu, kterou mu pouštím, tak jak to bude znít teď.
2: Já tak tady rozhodně hodnotit nemůžu, protože to by... Jak to mají doktoři, že mají svoje lékařské tajemství a nemůžou se bavit o pacientech, tak tohle je písnička, která se nahrávala u nás ve studiu na Svárově, takže to by bylo buď, že bych jako nás strašně chválil, anebo bych nás pomlouval a to bych nerad. Takže tady musím zůstat být diplomatem. Každopádně to byla jako zajímavá a řekl bych i příjemná zkušenost. Protože kdyby někdo tomu 14-letému klukovi, který na Gimplu chodil v tričku Kiss, řekl, že jednou kytarista z Kiss bude nahrávat na jeho kytary, tak bych se mu vysmál a stalo se to. Takže člověk nikdy neví dne ani hodiny, kde se kdo kdy ocitne.
1: Ale ještě si posluchačům především neřekl, kdo to byl.
2: Jo, to takhle. No tak to bylo překvapivě, to bylo skupina Turbo, písnička, kterou pro ně napsal Tommy Thayer z Kiss. A Time of My Life se jmenuje. A my jsme ji natáčeli, myslím, jak stárnu, tak už si to hůř pamatuju. A myslím, že někdy v září, říjnu jsme ji natáčeli v loni. A stejně mi to přijde, jak kdyby to bylo minulý týden, takže...
1: Tak teď si dáme to, co mělo původně zaznít na úvod, ale to nevadí, jenom se to prohodilo. Jdeme na to.

0: Naše Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou dnes Michal Šindelář a já se ptám opět, zda líbilo a nebo nelíbilo. Já myslím, že líbilo podle tvého výrazu. A vysvětlit proč.
2: Miluju takhle být ve špatný společnosti a ne Bad Company.
1: Ano.
2: Tak to je jedna z těch kapel, který jsem poslouchal opravdu od narození, protože můj táta, Jirek Šindelář, tak to byla jedna z jeho úplně nej kapel. A možná to mě ovlivnilo natolik, že pro mě Paul Rodgers je absolutní bůh. A kdybych měl jmenovat jenom jednoho zpěváka, tak budu jmenovat Paula. A mně se letos, teď to bude znít divně, že nejdřív Kiss a teď, ale měli jsme to štěstí, že jsme předskakovali ve Varech kapele Bad Company Legacy, kde jsou členové, kteří prošli Bad Company. A oni přiletěli na lehko z Anglie, takže já jsem jim počíval i bubny a aparáty, takže jsem s nima strávil odpoledne a úžasný lidi, naprosto skvělý lidi. A pak samozřejmě jejich koncert jsem strávil pod pódiem a vyřvával jsem tak, že jsem druhý den nemluvil.
1: Aha.
2: Celý koncert jsem si s nima odspíval. Doufám, že jsem je moc neštval, i když nestěžovali si potom.
1: Neslyšeli, že by se to zpíval falšně.
2: No, říkali, že díky bohu, že jsem tam byl.
1: Tak jo, tak fajn. Tak pojďme zase za trošku jinou hudbou, ale já myslím, že taky docela fajnou. Aspoň já ji mám rád, ale nechci tě ovlivnit.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Připomínám, že hostem dnešních uší je zpěvák, kytarista a bubeník Michal Šindelář a já jsem opět jedno velké ucho. Ha. Co ty na to? Co
2: to znělo? Zase jsem si to prospíval úplně celý, protože Toma Pettyho Heartbreakers miluju a shodou okolností tahle písnička, my když hrajeme s kapelou venku na festivalech nebo na akcích, kde člověk nemá v klidu zvukovku, tak před publikem, když děláme zvukovku, tak hrajeme přesně tuhle písničku.
1: A to jsem nevěděl, to je teda dobrá náhoda.
2: A většinou ji nezahrajeme teda úplně celou, zvukař nám řekne, že stačí a mě pak chodí od fanoušků dotazy, co to je za písničku a proč ji nehrajeme celou. Mm. Tak jsem rád, že tady zazněla celá hezky takhle.
1: Tak někdy ji dáte celou?
2: Dáme ji celou určitě.
1: Dobře. Tak teď zase trošičku změníme žánr, ale v tom Big Beatu pochopitelně zůstaneme. Ale zase z jiného úhlu pohledu a poslechu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Stále posloucháte Uši, stále tady se mnou sedí Michal Šindelář a já jsem velmi zvědav, jak ohodnotí toto.
2: Já jsem dneska snad použil dobrý ucho šťoury, nebo jak se říká těm tyčinkám do uší.
1: Jo, jo.
2: Chvilku mi to trvalo, ale během chvilky jsem rozpoznal svého kolegu, spoluhráče, Honzu Lichtenberga. A teď možná budu na vážkách, jestli už jsou to Seven Passion nebo ještě High Gain.
1: Seven Passion.
2: Seven Passion. Ano. Takže Luboš Samek a Vítě Karásek. To je parta, se kterou jsme xkrát hráli v Plzni. A já si nesmírně cením Honzy, vlastně celý kapely, ale Honzy, s kterým trávím 10 let na polích, to je tak talentovaný člověk, že až to někdy nechápu. Naštěstí občas to vyvažuje svojí roztomilou roztržitostí a ne úplně přítomností, takže, ale musím říct, že od té doby, co se mu narodilo dítě, tak je z něj úplně jiný člověk. Takže mě docela začíná štvát, že je strašně talentovaný, šikovný a teď už je i spolehlivý a nic nestrácí, nic nezapomíná. Teď, když nad tím takhle nahlas přemýšlím, tak k sakru, takových lidí by se rodilo víc.
1: Každopádně já jsem tuhle kapelu Seven Passion, která momentálně pauzíruje už docela dlouho, zvolil záměrně kvůli Honzovi Lichtenbergovi, už jmenovaném kytaristovi a zpěvákovi, protože ty s ním teď hraješ a to jsou Blues Not Dead, že jo?
2: Přesně tak.
1: Popiš posluchačům, o co jde.
2: Honza jednoho odpoledne zavolal s tím, že dostal nápad, že bychom mohli dát dohromady kapelu. V té době ještě fungovaly Seven Passion a jeho tady ta progresivní muzika a tvorba takovýchhle věcí strašně bavila a chtěl si zkusit něco, jak to říct, trošku přímočařejšího možná, možná víc, co by zasahovalo do třeba 60. 70. let. Oslovil mě a basistu Marka Abrahama. Já se obávám, že v lednu to bude už 10 let, což je strašný. A dali jsme dohromady kapelu a jak to tak bývalo a bývá, tak samozřejmě jsme začali hrát nějaký covery, na kterých jsme se shodli, ku podivu, protože každý pocházíme trošku z jiného hudebního zázemí. Notabene náš baskytarista Marek Abraham, tak ten je ze Slovenska a žil 10 let v Brně a hrál hokej. Takže shodnout se na názorech je někdy těžký, ale v podstatě cítíme to asi všichni stejně, že nás ta muzika baví, že to děláme pro radost. Nebereme sebe tolik vážně, ale tu muziku a to hraní a písničky máme v naprostý úctě a respektu.
1: No a není to tak dlouho, co vám vyšlo vlastně první EPčko? Ano, říkám tak, to správně?
2: Ono se říká, že Kovářovo kobyla chodí bosa, takže když člověk má nahrávací studio, tak to úplně nejhorší a nejtěžší je něco nahrát. Takže jsem rád, že po těch 9 letech jsme dokopali do cíle aspoň 4 písničky. Máme rozdělaných dalších, tuším, 4 a další 4 ještě nejsou nahraný. Já si rád dávám cíle, který rád porušuju, ale taková ideální představa je, že třeba do konce roku nebo začátkem příští roku bychom mohli mít celou desku.
1: Pod jakým názvem mají lidi to mini album nebo EPčko hledat?
2: Honza trval na tom, že se to bude jmenovat Number One, protože to je první, co jsme kdy vyplodili. Mně přišlo tak trošku trapně vtipný, že kdyby to bylo No One, že to bude souviset s tím, jak tu muziku bereme vážně, nebo jak sebe bereme vážně. Takže všude na všech streamovacích platformách je Blues Not Dead. My jsme tam dali ten apostrof, protože to musím vysvětlit, ten název, že to není jako Punks Not Dead, nebo my jsme s Honzou strašní fanoušci, respektive já jsem šílený fanoušek Monty Pythonu, Honza je, řekl bych, příčetný fanoušek Monty Pythonu. A přišlo nám hezký pojmenovat kapelu po skeči s mrtvým papouškem, kde je zrovna Norwegian Blue, o který tvrdí, že není mrtvá.
1: My si na závěr samozřejmě něco od Blues Not Dead pustíme, ale teď zase směřujeme někam jinam. Pustíme si vlastně úplně nejčerstvější skladbu dnešních uší, protože to je fakt novinka.
2: Jo, tak to, těch já se bojím. Pro mě novinky jsou z 90. Jako nejnovější kapela jsou 90. Jak jsem zvědavý. Držím se stolu a napínám uši.
1: Můžu jenom říct, že to vůbec není nová kapela, ale je jich nová písa.

0: Hostie Rádia Beat a Petr Korál.
1: A samozřejmě Michal Šindelář, tak co ty na to? Poznal jsi,
2: věď. Tohle to nepoznat, tak bych musel vrátit zbrojní průkaz na bubny a na kytaru, myslím. No tak až je shodou okolností, dneska posluchači to nevidí, ale já jsem přišel tričku s Mickem Jaggerem, takže to bych si musel nafackovat.
1: Aniž by cokoliv tušil.
2: Aniž bych cokoliv tušil. Je legrace, já než jsem šel, tak mi volal Láďa Vostárek, textář, manažer Katapultu Turba. Mluvili jsme spolu a shodou okolností já Láďu zdravím, jestli poslouchá, protože to je člověk, který mě dostal do šatny k Rolling Stones. Takže pro mě ta láska, kterou taky od 5 let jsem poslouchal všechny jejich desky, a podle mě, kdybych mohl, tak si pod kůži nechám zašít jejich desku Voodoo Lounge, kdybych náhodou někdy někde ztroskotal, tak abych ji ještě si mohl někdy poslechnout. Tak stouni. Já jsem říkal, že když umřel Charlie Watts, tak se pro mě změnil svět. Od té doby mi to všechno přijde takový jako rychlejší, uhnanější, místama i smutnější, co se děje ve světě. Nevím, asi to s tím nesouvisí, že jo, ale efekt motýlých křídel, člověk nikdy neví. Tak zrovna teď jsem říkal, když jsme to poslouchali, že jak kdyby Stouni měli nějaký kouzelný prášek, který zalijou vodou a je to nová skvělá nahrávka Rolling Stones, která zní, jak kdyby vypadla třeba z Exile of Main Street. Je to neuvěřitelný.
1: Musím jedině souhlasit. Tak pojďme dál. Oni dneska vlastně, oni zazněli už 2 české kapely, ale ještě nezazněla čeština, tak pojďme to napravit.
2: Tak se těším.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Mým dnešním hostem je muzikant a zpěvák Michal Šindelář a bylo strašně zajímavé ho pozorovat při téhle skladbě jako jeho myšlenkové pochody, jak se snažil dobrat k tomu, co to je. Nakonec na to teda přišel, ale popiš sám.
2: No, je to parta, kterou já znám taky už, řekl bych, 21 let, možná 22 let. A kytarista Kuba Mesároš a váhal jsem mezi tím, jestli je to kapela Chleba, kterou měli, anebo kapela Daryl Standing.
1: A já jsem říkal,
2: myslím, že hráli obě dvě kapely.
1: Mám pocit, že ano. A já jsem teda Michalovi napověděl, že to první, i když celý název byl Hudba Chleba.
2: Hudba Chleba, aha, tak. Abych náhodou... Oni ty slovíčka na to člověk musí dávat dneska pozor v dnešní době. Ale během toho, co to znělo, tak jsem koukal, že Daryl Standing dneska hraje v Plzni.
1: No,
2: to nemůžou být náhody, podle mě. Obnovili se, takže kdyby někdo chtěl, tak jazz rock kafe.
1: Teď ti pustím další novou věc, ale opět teda to budou vlastně veteráni scény. Ale nová písnička, bude to takový duet. Prostě zpěvačka se zpěvákem, ale víc říkat nebudu.
3: Kick out the jams, motherfucker! Susie!

0: Naše Rádia Beat a Petr Korál.
1: Já myslím, že je docela dobrý Big Boss, ale jestli to tak cítím jenom já, to se dozvíte od Michala Šindeláře, co ty?
2: Já jsem nadšenej, tak host tohohle duetu, Alice Cooper, tak to je muzikant, na kterým jsem já byl nejvíckrát ve svém životě živě.
1: Až tak?
2: No. Aha. Já si myslím, že tak 14krát, 15krát. Teďko v červnu se chystám zase do Plzně, protože mě ten jeho humor smíchaný trošku s tím tajemnem, tak mě strašně baví a vyhovuje a je to ten čistý rock and roll, který já mám rád. A chvilku jsem se tady divil, že Suzy Quattro opravdu takhle ještě jí to pálí a takhle zpívá, to je neuvěřitelný. Já jsem zahlídnul klip, ale přiznám se, úplně jsem si ho celý nedal, takže teď jsem to slyšel konečně celý a klobouk dolů.
1: Jinak ono je to převzatá pecka, protože to je převzato od starý takový protopunkový kapely, se říkal MC5.
2: Jo, MC5, no. Ty měl Alice hodně rád, v několika textech je zmiňuje. A já jsem nedávno zjistil, že jedna z jeho písnič, nebo z posledních desek, takže je třeba cover Animals, že poslední dobou se nebojí dělat covery, které jsou fakt jako zajímavý a proč ne?
1: Přesně tak, proč ne? Tak zase zpátky na tuzemskou scénu.
3: Jo, a pupiku, když už seš tady, mám pro tebe takovou

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat s Michalem Šindelářem. Já musím říct, že u téhle písně jsem předpokládal nebo tušil, že Michal asi identifikuje interpreta. Samozřejmě poznal, ale předávám slovo.
2: Já, když jsem sem dneska šel, tak jsem měl strach, že mi zase budeš pouštět jako úplně ty hodně jako, jak se tomu říká, chytáky. Tady to bych byl samozřejmě za trubu, protože jsem byl pozvaný na křest desky Pan Links a jsou to 2 měsíce zpátky, tuším, takže stařecká demence ještě nepokročila natolik, abych nepoznal, že to byl Michal Kořepa. A musím říct, že on má skvělou kapelu, úžasných muzikantů. Ten koncert byl celý skvělý, to, jak to má vymyšlený, dotažený, dokáže člověka vtáhnout úplně do toho světa, který si vymyslel a vysnil. A samozřejmě na kytaru shodou okolností tam hraje Honza Lichtenberg.
1: Ano, taková náhoda.
2: Dnešní jméno, teda tohle jméno ještě dneska nepadlo, ale Honza Lichtenberg z Blues No Dead a shodou okolností, když baskytarista Blues No Dead Marek Abraham náhodou Bára Poláková nerodí nebo netočí film a musí s ní hrát, tak Zdeněk Imramovský, který hraje taky v Panu Linksovi, tak občas náma zaskočil na basu. Uh-huh. Za to můj velký dík.
1: Tak dáme si pro dnešek poslední zahraniční píseň.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Za námi zase jedna vykopávka a co tomu říká Michal Šindelář, to se dozvíme teď.
2: Tak to by bylo taky zvláštní, kdybych nepoznal Jethro Tull. Shodou okolností 22. srpna, pokud by někdo z vás projížděl kolem Banské Bystrice, tak tam budou hrát Jethro Tull a já jsem strašně rád, že jim budem dělat před kapelou, s mojí kapelou. Bude tam, myslím, i Omega. A já k tomu mám takový vztah, že když byli Jethro Tull naposledy v Plzni, myslím, nebo nevím, jestli naposledy, ale kolem roku 2000, tak já po jejich koncertě dostal úplně svoje první kopačky. Já jsem tam šel s mojí první láskou a odcházel jsem sám. A od té doby jsem Jethro Tull radši neposlouchal z pověrčivosti. Tak jsem zvědavý, co přinese letošní srpen. Já myslím, že to bude krásný.
1: Před námi je poslední píseň, identifikovat jejího interpreta ti asi nedá vůbec žádnou práci, ale nakonec uši jsou od toho, aby to bylo zábavný, tak doufám, že i tohle pro tebe bude zábavný. No a pak samozřejmě přijde bonus, protože my jsme pochopitelně s Michalem domluveni a už jsem to sliboval, že si dáme i něco logicky z nového prvního počinu, ano. Blues Not Dead, ale tomu předchází ještě tato jedna píseň.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši tady měl pečlivě nastražené celou hodinu Michal Šindelář. A co mu říkali teď?
2: Tak to by byla ještě největší ostuda, kdybych to nepoznal. Tak to bylo Olda. Olda Ria a Olda Ria. Ačkoliv je to 22 let, co nejsem v katapultu, tak pořád myslím, že dokážu poznat. Shodou okolností za měsíc to bude 30 let, co jsem poprvé usedl za bubny, za tátu a za Oldu. Takže došly mi slova. Sebral si mi slova všechny. A to se málo kdy stává. To já se vykecám z hleda z čeho. No, je to tak, že já ty první desky, který nahráli ve složení ještě s Tolio Kohoutem a s tátou, tak ať si o tom říká, kdo chce, co chce. Samozřejmě polarizuje to Big Beatáky v Čechách. Já ty písničky mám rád. A je mi trošku líto, že když člověk vidí třeba Olympik, jak jim to skvěle hraje, a vidím Ivana Mládka, jak v 84 letech, co předvádí na pódiu, tak z toho mám radost. A tohle podle mě už nebyl úplně ten katapult, který já bych si chtěl pamatovat a poslouchat doma.
1: Jsme na konci a musíme splnit slib. To znamená, že si posvítíme na Blues Not Dead. Co si dáme? Protože ty jsi mi navrhoval tu píseň už konkrétní. Je tam připravená, tak řekni.
2: Je tam připravená.
1: Tak řekni, kterou si vybral.
2: Je to písnička Nothing Tastes the Same Twice, ja. Což v překladu by bylo asi, že nic nechutná dvakrát stejně. Já si dělám z Honzy Lichtenberga legraci, že to je určitě o jídle, ale on je romantičtější a poetičtější duše, takže určitě tam jsou zatím i hezčí věci, než jenom jídlo a pití. Tak jsem jenom bubeník. Co byste po mně chtěli?
1: Ne, jenom bubeník. Děláš všechno možný. Mimo jiné i zpíváš. A dneska si tady byl krásný glosátor pouštěné hudby. Já ti děkuju za návštěvu.
2: Já moc děkuju za pozvání a za krásný podvečer. Díky.
1: To byl Michal Šindelář a teď uslyšíte Michala Šindeláře jako bubeníka v rámci skupiny Blues Not Dead. Ode mne je to pro dnešek taky všechno. Loučí se i Petr Korál.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, Beaťáci, Beaťačky. 6 minut po 8 hodně večerní. Posloucháte Rádio Beat. Já jsem od Zámerník a protože středa živáků je třeba. Večer plný koncertních živých nahrávek

0: Na vaše přání. Na vaše přání telefonem na číslo 210 32 33 34, SMS-kou 720 001 222, e-mailem studio@radiobeat.cz a nebo jako vzkaz do studia. Ale pozor, opakuji znovu, pouze živé koncertní nahrávky. Posílejte přání, o kterých jste přesvědčeni, že jejich živá verze vůbec existuje. Ano, za ta léta, co ty živáky dělám, tak jsem kolikrát sám překvapen, že některé kapely vůbec nenatočily živák a některé naopak živáků mají úplnou hromadu. Tak, pojďme na to. Pojďme na to, nějaká přání už tady mám od odpoledne. Tak, můžeš v živákách zahrát Kiss, kapelu Kiss, Cold Gin, dík, podepsány svaz dobrovolných alkoholiků. Cold Gin.
1: I know, you know, it's getting so hot outside, you always need something to cool you off. There's gotta be some people out there that like to drink tequila. All right. I was talking to somebody backstage before, and they were telling me there's a lot of you people there that like to drink vodka and orange juice. Tell you something, when you're down in the dumps and you need something to bring you up, there's only one thing that's gonna do it the way you want it. What's that?

0: Tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Dobrý den, prosím o akcept se symfonickým orchestrem a prosím zahrát do 22. hodiny, což si myslím, že zrovna je, na odpolední směnu, do nakladače a pro všechny býťáky a pro vás do rádia. Řidič nakladače Pavel, míchárna substrátů, díky, ahoj. Tak, co mi tam chybí, ale nechybí, já jsem se s tím poradil. Písnička a akcept se symfonickým orchestrem na festivalu ve Wackenu. Velmi, velmi podařený koncert. No a když chybí písnička, tak jsem je vybral. A je to velký hit. Balls to the Wall.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé. Půl druhé minuty po půl deváté. Rádio Beat, Honza Amerník a večer živáků. Večer živých koncertních nahrávek na vaše přání. Telefonem číslo 210 32 33 34. SMS-kou číslo 720 001 222. E-mailem studio@radiobeat.cz a nebo jako vzkaz do studia. A pište, volejte, ať máme co hrát, budu tady s vámi až do půlnoci, to znamená ještě 3,5 hodiny. No a ten playlist přede mnou zeje prázdnotou. Takže pojďme do toho. A máme tady, a pozor, tohle je k narozeninám. Tohle je k narozeninám. Je, teď jsem tady tu SMSku nenašel, tady. Ahoj Honzíku, prosím, zahraj pro moji jedinou lásku a manželku Haničku k narozeninám Metallica z alba SNM 2 a písničku One. Radek a Hanka z Chomutova. Ano, Metallica a San Francisco symfonický orchestr.

0: Thanks a lot, everybody. Thank you for coming along. And thank you to everybody who's made this show possible. And to all our friends who came along to play on this show tonight for the memory of Ahmet Erdogan in the days when Atlantic Records was the most magnificent record company on the planet. Good night.
1: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabít.
2: Poslat nějakou písničku a samozřejmě pro všechny byťáky. Něco o Dream Theater, když oni jsou jako v rádiu nehratelní, jako, ale mají krátký fláky, ne?
3: Mají krásný fláky a v rádiu je hraje.
2: Ale nemáme nic
3: nemáme nic proti Dream Theater. Dobře, chceš něco konkrétního nebo cokoliv?
2: Ne, něco, co by bylo jako vysílatelný, protože nebudu ti říkat, že Octavarium, že?
3: Neboj, to neboj. Dobře, Dream Theater pro Romana. Díky za zavolání.
2: Jo, díky.
3: Ahoj.
2: Čau. Čau.
3: Pull me under.

Radio B. Klasik rock na F.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, bíťáci, bíťačky. 9:05 večerní. Posloucháte rádio Beat. Já jsem Honza Hamerník a před námi jsou ještě 3 hodinky velkého koncertu, anebo malého, ať už z malých klubů, nebo z velkých stadionů. Podle toho, co si vyberete, ale jenom živá koncertní rocková muzika na vaše přání. Telefonem můžete zavolat na 210 32 33 34, když ale zrovna nemluvím do mikrofonu, že? To dá celkem rozum, že? Teď nemůžu ten telefon zvednout. Nebo SMS-kou na čísle 720 001 222, e-mailem na studio@radiobeat.cz a nebo jako vzkaz do studia z naší apky, která je zcela zdarma ke stažení pro všechny býťáky, pro obě dvě hlavní platformy chytrých telefonů inteligentních býťáků. Volně ke stažení, ano, a uděláte vzkaz do studia, napíšete, co byste chtěli slyšet, já to tady uvidím, prohledám náš bohatý archiv a jdeme do toho. Ahoj Honzo, jestli můžeš, zahraj prosím v živácích od Deep Purple Lay Down, Stay Down. Pro všechny býťáky, kterým se také líbí podobná muzika. Díky, Roman, České Budějovice.

0: Thank you.
1: Bez Lupenu v Kotli.
2: Honza, Radio Beat.
3: Ahoj Honzo, tady Honza.
2: Čau, zdravím tě.
3: To je zvláštní. Prosím tebe, já bych se chtěl zeptat, vy jste teďka hráli Zeppeliny, nějaký živák.
2: Ano.
3: Já jsem zjistil normálně, že to je snad něco, co jsem ještě neslyšel, což je hrozně divný.
2: Víte toho Lozala?
3: To, no tak to nejvíc, Maria, tak no. To vím, samozřejmě. Ale odkud to byl ten živák?
2: Jako to netuším. To netuším, to tady nemám, tenhle údaj.
3: Aha.
2: Oni to tam potom něco říkají na konci, ale já se přiznám, že jsem to moc neposlouchám. No neříkají, no, odkud, ale děkuju tam Atlantic Records a takhle, že jo, ale z toho by,
3: jo,
2: se,
3: oni,
2: to dalo,
3: no.
2: Z toho by se to dalo nějak jako vyvodit, no, ale nevím teda, odkud to je přesně, z jakýho alba.
3: Nevíš přesně.
2: Ne.
3: Dobře, nevadí. Tak jo, tak jsem měl Honzo.
2: Zahraju ti něco?
3: Hele, tak já bych si psal teda Zeppeliny.
2: Ano.
3: Bych si od něj hrál Immigrant Song.
2: Dobře, ano.
3: Tak jo.
2: Dobrý. A rovnou ti řeknu, ahoj, že to bude z alba How Do West Was One.
3: Jo, to je výborný.
2: Jo,
3: děkuju.
2: Tak ahoj. Jo, čau.

0: All right, it's good to see you all.
1: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
2: Pěkný večer, přátelé. No, necelé 4 minuty nám schází do 9:30, ale protože nás teď čeká velká kláda, tak jsem udělal tuhletu přestávku o 9:30. Ano, 21 hodin, 26 minut, 40 sekund. Večer živáků, večer živých koncertních nahrávek na vaše přání. 210 32 33 34 telefonem, 720 001 222 SMS-kou, studio@radiobeat.cz e-mailem anebo vzkaz do studia z naší apky. Ahoj Honzo, na dnešní krásný den, i když člověk makal na zahradě, bych tě poprosil o Halloween. Keeper of the Seven Keys. Děkuji moc, Michal z Kroměříže. Halloween a jejich velký koncert ve španělském Madridu. Keeper of the Seven Keys.
3: Keeper of the Seven Keys.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Ahoj, bez vás rádio. Prosím pěkně o nádhernou záležitost Rush, The Spirit of Radio. Naživo. Díky moc, chroby.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, býťáci, býťačky. Máme 6,5 minuty po 10. hodině večerní. Posloucháte rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a hraju vám dnes, protože je středa, živé koncertní nahrávky na vaše přání. Na přání telefonická na čísle 210 32 33 34, SMS-kou studio@radiobeat.cz, to je e-mailem, SMS-kou je 720 001 222, anebo jako vzkaz do studia. Ano, jako každou středu, přesně tak to ve středu vždycky funguje. Pojďme na to, pojďme na další. Na další, kde to máme, co to hrajem teď? Rolling Stones, aha. Už to mám, kde je ta SMS-ka. Tady. Ahoj Honzo, od svých pubertálních let mám rád Rolling Stones. Mohl bys prosím zahrát něco staršího, třeba Brown Sugar? Díky moc, Mirek Karlín.

0: bez lupenu v kotli.
1: Čau, víte, co třeba jes pro mého tátu? Díky Indián z osady Skalice. And you and I.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, 11:01. Rádio Beat, Honza Merník a večer živáků. Večer živých koncertních nahrávek na vaše přání. Telefonem, SMS-kou, mailem, anebo jako vzkaz do studia. Jak je ctěná libost. Až do půlnoci tady budu s vámi a budu vám hrát živé koncertní nahrávky. Honziku, prosím, můžeš mi k 71. narozeninám zahrát něco od Pink Floyd? Děkuji. Nejenom, že mohu, zahraju a zároveň posílám gratulaci ke krásnému věku 71. roku. Shine on you, crazy diamond.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení. Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj.
1: Čau.
2: Ahoj, Honzo.
1: Ahoj.
2: Já jsem taky Honza.
1: Novida.
2: No. A šlo by zahrát jako od ACDC.
1: Od ACDC jako, určitě.
2: Touch to Much, jako existuje koncertní verze.
1: Určitě, ano. Touch to Much. Naživo.
2: Touch to Much. Mně se ta písnička strašně líbí.
1: Dobrá, no. Rád ti zahraju. Ahoj.
2: Ahoj, děkuju.
1: Já děkuju za zavolání.

kouří a já seju v duši. Všech hříchů lituji, ze zdroje, odkud život září, východy sluncí, ve zlatě, činím se s láskou, ať se ti daří.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádio Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Jana Veverka.
1: Nazdar, ahoj.
2: Praha, Praha Michle, ahoj Honzi. Krásnej večer.
1: I tobě.
2: No a jak to prožíváš? No ty v práci, to je mě.
1: Já jsem v práci dneska, do půlnoci, ano.
2: Dneska ty vedra, to bylo děs, já jsem vylezla až půl sedmý večer.
1: Tak to já jsem teďka vypnul klimošku.

0: klasický rock.
1: Klasický rock.
0: Rádio Beat.
2: Every morning, mate. Every bond you break.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj Honzo, tady já tě zdravím, tady stála posluchačka Alana z Mohenice.
1: Ahoj, zdravím tě, poznávám už tě už po hlase.
2: Ano?
1: Ano.
2: To je fajn, já taky. No, prosím, chtěla bych zahrát tobě, manželovi a tobě, protože budu mít narozeniny.
1: Tak všechno nejlepší.
2: To Ozzy Osbourne, prosím?
1: Všechno nejlepší.
2: Ano, děkuju. Byl by to Ozzy Osbourne a Lita Ford, ta pěkná písnička taková pomalá.
1: Jenomže ona nemá živou verzi, víš?
2: Aha, nevadí.
1: A vadí, protože hrajeme jenom živáky.
2: Já to chápu, jako no.
1: Tak něco, potom něco jiného od Ozzyho, jo?
2: No, Ozzy Osbourne, Mr. Crowley.
1: Dobře, ano, dáme Ozzyho.
2: Můžeš, prosím, Honzo, zahrát ještě Ozzyho nějakou jinou živou nahrávku?
1: No, zahraju Ozzyho, ano, určitě, jo?
2: Děkuji moc krát.
1: Já děkuji za zavolání, hezký večer, ahoj.
2: Ano, ahoj.

0: Radio B.
1: Radio B.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na Rádiu Beat.
2: Honza, Rádio Beat.
3: Ahoj, tady Petr Solomouce.
2: Zdravím tě, Petře, ahoj.
3: Ahoj, já bych měl takový přáníčko. Já bych si přál mé milované poslat písničku od Wasp z Life desky. To bylo Life in the Raw. Bylo by to Love Machine.
2: Kapela to... Wasp a Love Machine písnička. Zkusím najít u nás v archivu. Děkuju za zavolání. Ahoj.
3: Díky moc. Ahoj.

0: bez lupenu v kotli.
1: Honza Rádio Beat? Hola, hola. Honza Rádio Beat?
2: Haló?
1: Tady není haló, tady je Honza Rádio Beat.
2: Ahoj, Honziku. Tady Zdeněk z Českej Budějovic.
1: Nazdar, Zdenku. U vás, když se zvedne telefon, tak se do něj nehovoří.
2: Cože?
1: U vás, když se zvedne telefon, tak se do něj nehovoří.
2: A já tě špatně slyším, víš?
1: Aha, dobře. Tak, povídej, co chceš slyšet a já ti to zahraju.
2: Honziku, chci se ptat, Plastic People of the Universe měli živák, neměli?
1: No, něco bychom možná našli. Podívám se potom.
2: A kdyby ne, tak prosím tě, Marilyna Mansona, jo?
1: Marilyna Mansona, dobrá, zkusím najít. Díky,
2: dobrá,
1: čau.
2: Děkuju, ahoj.
3: Super, Plastic People of the Universe. Hezka, apokalyptický tak.

0: Tak tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj, tady Přemek ze Žatce.
1: Zdravím, Přemku.
2: Mohl by si mi prosím tě zahrát Pražský výběr Hraběte X?
1: Ano, Pražský výběr Hraběte X. Děkuji za zavolání, ahoj.
2: Ahoj, měj se, hezký večer a pro všechny býťáky, jo? Ahoj.
1: Ahoj.

skupy na Ladislava. Tadyhle, kytara. Michal Pavlíček. Jiří Hrubeš. Verčok. Já a pražský výběr.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Jo, ahoj Honzo. Tady, tady Víťák, Ori Fotr a Ori Frajer.
1: Nazdar.
2: Ahoj, ahoj. Nezlob se, že ti také tykám, nezlob se.
1: Tykám každému.
2: Jasný, tak, tak to má být přesně.
3: Čus.
1: Čus.
2: Hele, prosím tě, teď tady se synátorem, se synem, jo, grillujeme si trošičku, tak jak přesně si říkal, grilovačka nějaká, dobrý pitíčko. A jestli bych mohl poprosit o písničku ze živáku, ano?
1: Ano, čekám.
2: Je to, je to od Queenu a je to In the Lap of the Gods. Myslím, že to je Life in the Rainbow.
1: Zkusím najít, jo?
2: Zkusíš, jasný,
1: a ještě
2: jasný.
1: Jednou mi zopakuj jméno ty písničky.
2: In the Lap of the Gods.
1: Jo, ano, v lásce boží, ano.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Dobrý, děkuju za zavolání.
2: Super, já,
1: ahoj.
2: Já děkuju moc, děkujeme moc, jo, měj se hezky. Čau. Ahoj.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovaly den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne, my hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

večer, míťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a jsem rád, že dnes přijal mé pozvání a už sedí přímo tady naproti mě u nás ve studiu Rádia Beat, muzikant, kytarista a v současné době člen skupiny Extra Band Radek Kroh.

0: nebude na to, ale byl to obrovský zážitek, velká zkušenost a o tom si asi povíme i víc, jako co konkrétně by posluchače zajímalo, asi jo, hraní, že jo, další věci, jak je životní úroveň, jak tam reagujou fanoušci a jak vůbec tam ta muzika, jak to tam všechno vlastně probíhá, funguje, protože je to v podstatě na druhé straně země koule a je to tam trošku jinak ještě než u nás, jo.
1: Líbí se mi, že víš přesně, na co se tě chci zeptat, to bude skvělý. No a teď dáme nějakou tu muziku, ať máme takový jako nějaký start pěkný, tak něco vyberu, mě vybírá muziku vždycky host.
0: Skvělý, no tak já, když extra band, jo, tak bych začal bych extra bandem a zahráli bychom například skladbu Ride the Wave.
1: Jdeme na ní.

0: hledáčku Jirky Rogla na rádiu Beat.
1: Radek Kroc je dnes mým milým hostem na Beatu, no a vy už jste slyšeli, beatáci, že takovým tím hlavním důvodem, proč Radek přišel, a nejen tedy, je to, že se s kapelou vrátili z Brazílie. Tak začni, jak to vůbec vzniklo, to přece každýho jako nenapadne, jen tak jedem do Brazílie, no, na turné.

0: takhle napadlo, nenapadlo. Tam jde o to, že my jsme původně zvažovali, jednak teda jsme vydali v loňském roce, jsme vydali desku, která je v podstatě dělaná jako produkce do zahraničí, je v angličtině, ta deska Extra Bandu se jmenuje Full of Love. A v podstatě jsme primárně přemýšleli o tom, že bychom vlastně tu hudbu naši vyvezli do zahraničí. A vzhledem k tomu jednak, že máme velice dobrý ohlasy ze zahraničí vůbec, jako nejenom teda jako z Jižní Ameriky, ale v podstatě odevšad. K té Jižní Americe jsme se dostali takovým zvláštním způsobem. Dostali jsme se tam tak, máme, nebo respektive takhle, samozřejmě umístili jsme naši muziku na všechny možný streamovací, nestreamovací platformy, jo, včetně YouTube, včetně Spotify a dalších těchto věcí. S tím, že se nám ozval jeden pán, který se jmenuje Stephen Wrench, to je člověk, který je dokonce porotcem pro americkou Grammy, on žije v Nashvilleu ve Spojených státech a on se přes vlastně Spotify dostal vlastně k té produkci, kterou jsme udělali, jemu se to zalíbilo. Spojil se s náma, řekl, že by nám chtěl pomoct, že by byl rád, kdyby ta muzika byla slyšet v rádích nejenom jakoby po celém, nejenom u nás, ale i po celém světě.
1: Jasně.
0: A oni v podstatě spravují, nebo respektive mají portfolio, kde mají jak internetový rádia, tak i rádia, které jsou normálně klasický FM, v podstatě mají vazby do celého světa. A on tu vlastně tu desku vzal a poslal ji vlastně svým partnerům. No a ta deska se začala hrát a nám se ozvala vlastně produkční skupina z Brazílie, že by je to zajímalo a kdy přiletíme, no. Takže proto ta Brazílie, protože víceméně byla asi první, jednak i Brazílie, co se týká Brazílie o fotbale a o muzice, že
1: no. A kolik vás letělo? To jste tři kapela, že jo?
0: Jenom tři jsme letěli.
1: A neměli jste technika?
0: Ne, my jsme letěli sami takhle ve třech, že jo, protože v podstatě to bylo promoturné, jo. V Jižní Americe jsme samozřejmě nebyli, jo. A pro nás samozřejmě to byla velká neznámá, jak bude všechno probíhat, jak to bude vypadat.
1: Třeba aparát, jak vám zajistili a takhle.
0: My jsme měli sebou základní věci, to znamená nástroje, že jo, kytaru, basu, že jo, jsme měli sebou. Tu jsme vezli letecky, normálně jsme ji měli jako spoluzavazadlo, neměli jsme to v kufrech pod palubí, protože já si vzpomínám, že jsme před lety byli ve Spojených státech, jsme byli s Craysonem na jednom koncertě, byli jsme ve Filadelfii. A já jsem si tam vez jednoho Gibsona sebou a dával jsem ho do podpalubí a nepodladil jsem ho. A pak jsem ho půl dne dával dohromady.
1: Je tam ráz vlastně, že?
0: Jsou tam i tlaky jiný prostě. Já jsem potom půl dne dával tu kytaru dohromady, abych vůbec byl schopný ten koncert odehrát, jo. To byl takový oříšek, takže jsem se na to nějak připravil a teď můžu říct takovou malou perličku, že...
1: Pojdej, no.
0: My jsme letěli přes Istanbul, letěli jsme vlastně z Prahy do Istanbulu, z Istanbulu jsme letěli do São Paula. A když jsme teda vlastně si brali věci sebou na palubu, nebo respektive kytary, tak jak máš nahoře schránky, tak tam nebylo už místo, byly tam samozřejmě kufry, že jo, ostatních pasažérů a to. A přišel Stewart a říká, abych mu dal tu kytaru, ne? Já říkám, no, že ji nechci nikam dávat pryč do podpalubí. On říká, ne, já vám ji vemu do první třídy, no. Takže kytara letěla business class. To je taková legrace, no. Je to dálka, je to skoro 12 hodin, no, jako.
1: Jak tam přijímali tu vaši muziku? Úžasně.
0: Já jsem úplně nadšenej, jednak Tam je několik faktorů. Jednak Brazílie, že je samozřejmě fotbalem a muzikou. Jo. Rockovou muzikou obzvlášť. Jo. Vím, mám i spoustu známých tady vlastně v Evropě a v Čechách muzikantů, který tam jezdí hrát, který hrajou ostřejší muziku, který hrajou death metal a já nevím další.
1: Tak Sepultura, to je taková.
0: Sepultura vlastně, je brazilská, ale ty kapely, které jsou tady odtaď evropský, tak tam jezdí zrovna, teď tam mám kamaráda jednoho, že jo, vlastně s Masterem, že jo, Alex Nelich, ne z chleba, že jo, ty tam teďka hrajou vlastně s Masterem, spolu s Pac-Manem, ale ty hrajou trošku jiný žánr, jo. Ale oni obecně jako muziku, prostě muziku, která je rytmická, která prostě šlape a je dobře zahraná, oni to prostě cejtějí, mají muziku v sobě a je to úžasný a když jim dáš něco fajn, co je na podnose a je to dobrý a je to od srdce, tak jako oni reagují úžasně. No.
1: A hráli jste je s místníma kapelama?
0: My jsme hráli zhruba 10 koncertů. V klubech, šli jsme vlastně od jakoby menších klubů v podstatě až po nejprestižnější klub, který je v São Paulo, to se jmenuje Galeria do Rock. A hráli jsme zhruba na 4 místech, jsme hráli s místníma kapelama, který jsme teda neznali. 2 kapely byly takový glam rock do trošku do metalu a 2 kapely byly takový ostřejší, neříkám blíž k Sepultuře, ale takový spíš trošku hardkorový party, no. A jinak samozřejmě ty muzikanti a ty lidi tam jako úplně skvělí a jako i jak technicky vybavený, tak i hráčsky a lidsky, prostě to je...
1: A navázali jste tam nějaký třeba kontakty, že by někdo zase třeba přiletěl sem od tamtud?
0: Nebo respektive přemýšlíme o tom. My jsme tam teďka byli 3 neděle, dostali jsme samozřejmě nabídku letět tam znova. No, jo.
1: To je skvělý.
0: A řeší se teďka turné, který by eventuálně bylo po celé Brazílii a buď by se jel na podzim letošního roku, anebo příští rok na jaře. Protože máme tam ještě vazby na jeden velikánský festival, který je větší než Rock in Rio a tam se jedná vlastně s produkcí, že bychom možná eventuálně mohli příští rok, protože letos jsme se tam nedostali, oni to musí minimálně rok dopředu obsadit, tak se jedná o tom, že bychom na tom velkém festivalu zahráli, je to festival Bangers a tenhle ten festival má, to je zajímavost, možná bude zajímavost pro posluchače, tenhle ten festival má návštěvnost 750 tisíc lidí.
1: To je slušný.
0: Pátek, sobota, neděle. No, jsou tam 4 obrovský stage, hrajou tam fakt velký kapely, jo, jako byl letos myslím, že tam byl Zagwild, tam byl Black Label Society a další, spousta dalších. No.
1: A Radku, užili jste se Brazílii jako turisti, viděl jsem, že jste měli fotku toho Krista, že jo?
0: No, to je velkýho betonovýho Krista. Tam to je povinnost, že jo, když člověk vlastně je v Rio de Janeiro, tak by měl by navštívit tohleto poutní velký místo. Jinak měli jsme to štěstí, že jsme v podstatě měli jakoby den volna, kde jsme se mohli podívat vlastně ještě na cukrovou homoli, což je vlastně taky taková jako velká atrakce, tam jezdí 2 lanovky, jo, je to bez jištění, je to normálně jenom na lanech, prostě kabinky, kam se vyjde zhruba 30 lidí, tam je převýšení asi 480 metrů a je to tam za 2,5 minuty, jo, takže je to docela fofry, jo, že když jede proti kabinka, tak ani nestíháš ji vidět v tom směru, proti směru, jo, jak jede rychle, jo, a je tam v podstatě výhled na celý Rio de Janeiro a je to trošku z jiného pohledu, než vlastně od sochy od Krista.
1: Aha.
0: Jo.
1: A zmínil jsi ten fotbal, byli jste na nějakým?
0: Ne, bohužel, tam jsme se nedostali, ale fotbalistů jsme tam viděli spoustu, od malých 3letých dětí na pláži.
1: Tím žijou všichni.
0: Oni žijou muzikou a fotbalem, jo, tam je to prostě, je to o tomhletom, no.
1: Hele, tak když budeme chtít, tak k Brazílii se můžeme ještě vrátit, ale v každém případě dáme muziku, zase něco vyber.
0: Tak jestli můžu vybrat něco z našeho soudku, co jsme dělali, tak bych určitě vybral Ferat. A
1: takže to je dávná kapela.
0: Dávná kapela, tam můžeme dát třeba Noční příběh.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byl Ferat, kapela, se kterou hrál kdysi můj milý host, kterým je Radek Kroc. A já tady mám, Radku, jak jsem říkal posluchačům, že dorazíš, aby mi poslali nějaký dotazy, tak jestli tě můžu nějaký přečíst.
2: No určitě.
1: Tak tady je takový, a to vlastně by zajímalo i docela mě, se ptá Aleš, že zaznamenal na plakátech vás jako extra band a zároveň je extra band Revival. Jak tohle je? Můžeš tohle nějak uvíst na pravou míru? Jasně, že v Plzně vy víte, jak to je, ale my vysíláme pro celou republiku.
2: Hele, uvec na pravou míru to může i Wikipedie, jo. Tam je v podstatě veškerá historie extra bandu, jak se věci mají. V podstatě extra band, který v podstatě neseme, nebo jméno extra bandu, který teďka vlastně jakoby neseme, je jméno, který je prapůvodní vlastně od zakladatele Jaroslava Reitmajera, od Jardy Reitmajera, který vlastně původní extra band zakládal. A můžu ještě říct takovou milou záležitost, že dokonce teďka pojedeme s Jardou, ze zakladatele.
1: To byl tam baskytarista, ne?
2: Baskytarista, ano.
1: Vím, že hraje na nějakou takovou pětistrunou, takovou krásnou.
2: Tak basu, Jarda s náma teďka nějaký koncerty pojede, když také si můžeme potom zmínit, kdy a kde, tak budeme... budeme dělat vlastně jakoby celý průřez vlastně tvorby od 80. let vlastně až po současnost, jo, kde zazní vlastně jak ty české skladby, ty tradiční, který v podstatě jako hitmaker Jarda dělal, že jo, vlastně on vlastně skládal vlastně ty skladby s Udí Berou a tyhle ty další, jo, to. Další věci. A co se týká Extra Band Revivalu, tak tam je to tak, že v podstatě muzikanti, kteří hrajou v Extra Band Revivalu, tak vlastně hráli v 80. letech s Extra Bandem. A v podstatě tuším, že v 88. 89. roce vlastně od Jardy odešli. A udělali si vlastně kapelu Gepard. Jo, tam samozřejmě měli nějaké svoje skladby, tohle to, ale zjistili, že zřejmě ty skladby nejsou, zase netáhnou třeba tolik ty lidi. No, tak samozřejmě si chtěli udělat vlastně jakoby extra band, kterým působili, jenomže v podstatě tu značku vlastně měl, nebo vymyšlenou vlastně, nebo byla vlastně ve vlastnictví Jardy Reitmajera. Jo, a lidi vlastně, který to zakládali, jo, protože oni vlastně nejsou přímí zakladatelé té kapely, jo. Primárně tyhle ty věci jsou takhle, k dohledání je to na Wikipedii, tam je komplet vlastně, jak kapela vznikla, kdo tam, dokonce tam Dan Barta třeba zpíval chvilku v extra bandu, jo. Jo, takže jsou tam muzikanti,
1: kteří... Tam je těch vazeb hodně, no.
2: Tam je spousta muzikantů, kteří tou kapelou prošli, no. A abych ještě navázal možná na další věc, na kterou ses mi asi chtěl zeptat, tak v podstatě s Petrem Kotorou, který hraje na bicí, my jsme... co tomu vlastně předcházelo, proč vlastně jsem v extra bandu, tak my jsme dělali jednu produkci, která se jmenovala Guts Elements a tam jsme vlastně společně hráli, nebo respektive natočili jsme desku, která ještě nevyšla a natočili jsme desku vlastně se zpěvákem Jesse Smithem, který je Angličan a s panem Billy Sheehanem, který je renovovaný baskytarista americký, člen vlastně kapely Mr. Big a dalších.
1: Například.
2: A dalších jiných projektů dokonce. Hrál i s Van Halenem, že jo?
1: No tak to taky, ale především hrál s Davidem Lee Rothem.
2: S Davidem Lee Rothem, ano,
1: to bylo.
2: Jo, jinak Billy je úžasný člověk. To byla další kapitola, jo, prostě to bylo krásný.
1: To můžem nasměrovat býťáky na YouTube, kde máte videa i s nimi, jste každý jinde,
2: ano,
1: že jo?
2: Ano.
1: Hrajete tyhle písničky a tam třeba...
2: Tak.
1: Je vidět, tam má tu dvoukrkou baskytaru svůj vyhlasnou.
2: My jsme tu produkci dělali, jestli k tomu ještě můžu, aby jsme...
1: Ano, povídej.
2: Z časového hlediska. Tak my jsme v podstatě tu produkci Guts Elements dělali v době, kdy vlastně byl COVID, jo, nebo respektive za COVID. Tam vlastně vznikala vlastně celá ta produkce a vlastně zpěvák Jesse, my jsme měli vlastně natočený základy, Jesse vlastně přiletěl vlastně z Anglie, přiletěl sem, takže Jesse vlastně zpíval tady a byli, protože nebyly ještě uvolněný prostě linky vlastně, co se týká leteckých společností, nemohlo se přelítávat, že jo, tak vlastně byli Sheehan točil desku u sebe ve studiu se svým producentem a se svým zvukařem, no. A v podstatě mám takovou perličku, jestli můžu ještě povíde, dodat, když,
1: to se když neptej,
2: máme,
1: nemlouvej,
2: jestli můžeš, máme čas, povídat, tak vám to, tak tomu povím takovou perličku, to by mohlo posluchače zajímat. Byli v podstatě tu desku celou, která má 10 věcí, tak natočil během asi týdne. Jo? A on nám psal, že nám ji pošle koncem jakoby týdne, že nám pošle ty tracky, že jo, natočený a tohle z toho. A přišlo to až úterý. Jakoby neposlal to teda v neděli do konce týdne, ale přišlo to v úterý s omluvným dopisem přímo od něj, teda, že nám napsal, že se velice omlouvá, že by to už poslal v sobotu, že už to měl natočený, ale že musel dodělat práci pro Billyho Gibbonse. Tak to mi rozbilo, no. Jsem říkal, tyjo, tak to je něco, jo. Tak nestalo se nic, že to poslal o dva dny díl, jo. A samozřejmě ta práce, kterou tam odved, tak by je skvělá, že jo?
1: Protože... Tak nám se asi nabízí si z toho něco zahrát, že jo, teďka.
2: To by bylo moc
1: tak
2: fajn.
1: Tak řekni, co to bude, která píseň, já bych, proč?
2: Já bych třeba zahrál skladbu Sorry, to je taková zajímavá.
1: Dobře, tak ji tam dáme.
2: Bezva.

0: gitarista a muzikant Radek Krok je dnes mým milým hostem na rádiu Beat. Jsme si poslechli muziku, kterou si dělal společně s Billy Sheehanem, skvělým basistou, ale já vím, že ty si třeba spolupracoval, když jsi hrál s Craysonem, tak jste nahrávali taky s kytaristou King Diamonda Andyla Rockem, je to tak? Jak třeba vnímáš i dneska, ono už je to teď hodně jiný než v minulosti, ten rozdíl mezi tou tuzemskou zahraniční a naší scénou, jaký je tam třeba ten rozdíl v přístupu a tak?
1: Je tam jiná zkušenost. Jo, v zahraničí, když se budeme bavit zrovna konkrétně o té produkci, co se dělalo u Andyho vlastně ve Švédsku, my jsme ve Varbergu vlastně u něj ve studiu, on to přímo spolupracoval, ta deska se jmenovala Návrat krále, tak byla to obrovská zkušenost v tom, že neříkám všude, ale u nás ve studiích se hodně laboruje. Jo, to znamená, že se zkouší různé věci, co by asi tak vyhovovalo. U Andyho se nelaborovalo. Tam se prostě přijelo. On tam měl připravený bedny, my jsme si teda vezli samozřejmě nějaký zesilovače, tyhle ty věci na té kytary, že jo, na který jsme byli zvyklí hrát a to. A on tam měl prostě připravený, zesilovače, měl tam připravený mikrofony na bubny, měl tam svoji studiovou bednu, kde měl asi 3 nebo 4 mikrofony, kterýma nabíral kytary. A tam byl takový krásný příběh, vím, že když jsme nastavovali zvuk kytary, tak mi říká, na co budeš hrát? A já říkám, on tam měl vlastně v tom studiu měl strašně kytar, měl tam takový regály a tam měl prostě, nebyly snad ani očíslovaný, jo, ale asi ve čtyřech patrech tam měl kytary. A říká mi, na co budeš hrát? Já říkám, no já tady mám tady toho starého Explorera, těžkýho, a ten na to hraju i naživo a ten mi baví a na to bych chtěl hrát. No a šli jsme do té nahrávací místnosti, já jsem tam měl Mesa Boogie Mark 4, na tu jsem točil, protože to byl ten zvuk, který jsem prostě měl rád. A on mi říká, no na jaký zvuk hraješ, jo? Já říkám, no mám takovej, on říká, no to je dobrý zvuk a ten je dobrý na live, ten je dobrý na live, můžu do toho šáhnout, já říkám, no tak to produkuje, tak mi tam úplně překopal korekce na tom zesilovači, jiný basy, středy, vejšky a to a nasolil tam gain, jo, tady u nás, jako je zvykem co nejčistější a nejkonkrétnější, aby se to dobře sejmulo, on to tam prostě napral, pak šel do té režie, já jsem šel s ním a nastavil tam lehce takhle jenom kompresor, aby mi držel a říká, zahraj. No, jak jsem dřípnul do kytary a málem jsem spadl ze židle, říkám, to není možný. Takovýhle zvuk jsem neslyšel, jo. Takže tam, jo, já neříkám, samozřejmě máme tu skvělý šikovní lidi a i muzikanty, jo, ale jako tam se nelaboruje prostě venku. Venku je, on má za sebou strašně produkcí, víceméně v podstatě nedělal kapely, řeknu z východního sektoru, to je blbě řečeno, ale nedělal kapely, tuším, že dělal, myslím, že jednu polskou kapelu a jinak dělal všechno Švédsko, Norsko, Zámoří, že jo, Jižní Amerika, jo, takže my jsme byli zase vodinát, jo, ale odrazilo se to tam v té nahrávce, má to punc takový zvláštní, no. Klidně si můžeme něco zahrát z té desky.
0: Tak za chvilku dáme, no já jsem jenom, že jsem slyšel, že byl prej nadšený z Koloucha, z Bubeníka,
1: to dokonce říkal, že pokud tam bude mít na produkci nějakého klučíka, který nebude zvládat, že pro něj nechá poslat, no. To měl Kolouch ještě nemocný záda, jo. A měl tu desku asi za 3 dny natočenou a ještě odlítal na nějaké někam do Budapešti dokonce, jo, tam odtaď, to byl mazec, no. Myslím, že 3 dny nebo 4 dny tam s náma Michal byl, jinak ho zdravím taky, dlouho jsme se neviděli.
0: Tak. Ale tak on hlavně je schopný, že odpoledne hrát jazz, večer s orchestrem a druhý den metal, že jo.
1: No jasný, no.
0: Univerzální. Jo.
1: Jsme v kontaktu spolu, ale neviděli jsme se teďka dlouho, no.
0: No jo, z té desky můžeme, ta vůbec vznikala, tam asi byly nějaký peníze, že jo, že jsem dal takhle dobře nahrát, obal dělal Mark Wilkinson, ano, že jo, ano. Který dělal Judas Priest, Marillion, hlavně jsou to legendární obaly a byl tady, to jsem zažil, ale on už je to dlouho, že jo, takovou tiskovku, že tam i byl ten Wilkinson, že
1: ano, ano.
0: Jsem si od ní právě nechal ty Marillion on byl, podepsat.
1: On byl na křestu desky, no, on byl na dvou vlastně křestech té desky, no.
0: Na křestu. Tak jo, no tak si z toho něco dáme, z toho Anděla, co by to mělo být? Nebo Anděl.
1: Anděl je první deska.
0: Anděl,
1: Návrat krále.
0: Návrat krále.
1: Návrat krále, ty, to musím zapřemýšlet. zapřemýšlet.
0: Myslel jsem to, že tam Archanděl Michal, že?
1: Archanděl Michal, tak dáme Archanděla Michala.
0: Ale mě to jedno.
1: Jed klidně, je to v pohodě.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byl Krejson, Radek Kroc. A kdo tam ještě s váma hrál, to můžeme doplnit k té nahrávce.
2: V té době hrál na kytaru vlastně Petr Božka, který hrál taky vlastně s Krucipiskem chvilku. A Kolouch,
1: to Michal, už jsme zmínili.
2: Michal Daněk a Luděk Adámek.
1: A Luděk Adámek, jasně.
2: Velký kamarád.
1: A chvíli jste hráli taky s tím, s Kirkem, že jo?
2: Ano. Honza Běhunek vlastně byl v první sestavě obnoveného Krejsonu a to bylo v roce tuším 2016 vlastně společně ještě s Jardou Bartoněm. No.
1: A šest tam nebylo to šest už? 16 asi, no.
2: Dva šest. Hele, těch 10 let uteče jako voda. Ne, 26, pardon, jsem se přeřekl. 2016 už Krejzo nefungoval.
1: Člověče, já mám tu od samých holek dotazy, ne, fakt? Od samých, a tohle je zrovna Simona teda.
2: No, to je něco.
1: A to je taková otázka tradiční, ale vlastně no. Proč bychom to nezmínili, píše Simona. Jaká byla tvoje první kytara, v kolika letech a od koho jsi ji dostal a jaká byla tvoje první kapela?
2: Moji první kytaru jsem dostal od mýho dědečka. Dostal jsem ji, nevím, jestli můžu říct ten rok, dostal jsem ji v roce 1975. V té roce,
1: tě bylo 6,
2: v tom roce mi bylo 6 a v tom roce jsem začínal se učit na kytaru. A byla to Španělka, stála 280 korun.
1: A to byly peníze, ale
2: to byly velký peníze. Já jsem ji říkal Vlkovka z jednoho prostého důvodu, že jako děcko jsem si na ní nalepil samolepku, jak bylo jen počkej zajíci.
1: Jo, to je Vlka tak, s cigárem. Tak,
2: vlka, no, cigáro, to se tu neprodávalo Vlk s cigárem, ale byl tam zajíc Vlkem a já jsem jí říkal Vlkovka, jo. A dokonce tu kytaru má můj kamarád, protože já jsem mu ji dal, když mu bylo 18, tak jsem mu ji věnoval. Mají kamarád basista ze Sifonu Roman Hejný. A tajně jsem doufal, že když mi bylo 50, když jsem měl 50, že ji vydá. A strašně jsem si to přál a říkal jsem mu to, já bych tu kytaru, aspoň kdybych ji mohl vidět a to. A on mi říká, ne, já prý si počkám, až budeš ještě slavnější, pak ji vydražím. Tak jsem říkal, tak ji očekávám k 60. nám. No, tak uvidíme, to je za chviličku, no, tak doufám, jestli ho obměkčím je to nostalgie, jo. Jestli k tomu ještě něco můžu říct.
1: No, povídej.
2: Tohle byla první kytara, kterou jsem dostal od mýho dědečka. A mě se teďka loni před rokem dostala do ruky, nebo respektive mám takový příběh, že přišel klučina a ptal se mi, jestli nevím, co to je za kytaru, jakou má hodnotu, a přines mi moji první diamantku, na kterou jsem dával dohromady z brigád asi 3 roky.
1: Tak stála se trojku, myslím, tehdy, ne?
2: 2800, byla v takovém hnědém futrálu, já jsem teda neměl tu černou, tu původní, já jsem dělal hnědá a černá. Tuhle tu jsem kupoval dokonce v roce 82 nebo 83 a kupoval jsem ji v Plzni v takovém krámečku na americký třídě, dokonce ten krám funguje. A když jsem si ji přivez domů, tak jsem zjistil, že na lubu ze spoda byla praskla. Takže já jsem ji druhý den jel reklamovat. Úplně nešťastný jsem byl. A oni tu kytaru mi vyreklamovali, posílali do Jolany do Krnova, tam ji opravovali a za půl roku, nebo respektive za 5 měsíců mi přišla opravená. Přímo tato kytara, jo. Takže já jsem si koupil 5 měsíců, jsem potom čekal, než mi ji opravili. A pak jsem na ní hrál. Měl jsem ji dlouho, hrál jsem na ní u Feratu, jsem na ní hrál a v Atlantiku. Jako měl jsem ji fakt dlouho, tu kytaru, a měl jsem ji rád. A já jsem ji poznal, protože v 80. asi 4. roce nebo 5. tak moje teta měla sestru v Regensburgu, západně v Německu, a ona mi přivezla samolepky. A ta jedna samolepka byla AC/DC a ta druhá byla Saxon. A ty samolepky tam byly do dneška, fakt opravdu tam vydrželi do dneška. A když mi ten klučík přines tu kytaru, jeho táta totiž věděl, že je moje, že jsem jí vlastnil. Jo, a oni mi takhle mi naložili. Tak já jsem se s ní akorát otočil zády a normálně mi ukápla i slza, jo. Protože to je nostalgie a já k těmhle těm věcem mám jako hodně citovej a osobní vztah, mám k tomu jakoby osobní vazby a to je potom to, no, tak mi to udělalo radost.
1: Asi
2: no.
1: Můžeme doplnit pro Víťáky, že diamantka byl vlastně takový Les Paul.
2: Dobrý. Sice šroubovaný krk, ale dobrý.
1: To já, člověče, když jsem tehdy hrál s Markem Podskalským, ten měl tu diamantku, měl na ní Demarche, jako docela to hrál pěkně.
2: Jo.
1: Ten zvuk nebyl špatný. Hele, a zase něco dáme, muziku, stihneme 6 věcí, což je skvělý, tak pověz, co teďka?
2: Co bychom tak mohli dát?
1: To je na tobě.
2: Tak mohli dát. Tak dáme ještě extra band, dáme nějaký.
1: Klidně, klidně.
2: Tak já bych možná, když jsme navázali, nebo když jsme mluvili o té Brazílii, tak možná bych dal jednu písničku ze dvou teda, který jsou v portugalštině naspívané. Mm. A ta písnička se jmenuje Coração de Amor.
1: Dobře.
2: Ta se jim líbila, ta se jim moc líbila, to řádili teda, to řádili hodně.
1: Tak můžou býťáci doma se taky zařádit teďka.

0: Extra Band, kapela mého milého hosta Jimši Radek Kroc. No a my jsme říkali, že takhle na konci, nebo téměř na konci, že pozveme taky býťáky na nějaké vaše koncerty, nasměrujeme je třeba na váš web, aby si mohli tu vaši muziku třeba najít, tak je to jen a jen na tobě, tak povídej.
1: Najdete nás na webu www.extraband.net, kde jsou vlastně české stránky a v angličtině, kde jsou základní informace o kapele, kde jsou tam nějaký klipy samozřejmě, které jsme vydali. A co se týká hraní, teďka nejbližšího, tak 29. května, což je zhruba za chviličku, což je pozítří. Za chviličku prostě. Tak hrajeme na festivalu Blížovská skorochodka. Hrajeme tam v pátek. V pátek je rok, tuším, že tam jedna nebo dvě ještě kapely rokový před náma, ale neřeknu vám název. Nevím, kdo tam přesně před námi je. Ale respektive hrajeme na Blížovské skorochodce v pátek 29. května, což je vlastně festival. A potom bych vás mohl pozvat, nebo posluchače bych mohl pozvat na takový zajímavý koncert, který je v Lokti. Ten je 17. července a tam hrajeme společně se slovenskou Tublatankou a s kapelou Motorband vlastně. Tak to je 17. července.
0: A to je krásný amfik, že? My tam máme vždycky bítovou síň
1: slávy. Tam je krásně. Jinak mezi tím samozřejmě si ještě odskočíme na 3 koncerty do Německa. Máme tam naplánováno, to je předtím, máme tam naplánováno tuším 7, 8 a 10 červenec, tak tam máme naplánovaný Berlín, Hamburg a Düsseldorf kluby, kde pojedeme společně ještě s americkou kapelou Goodbye June, se to jmenuje.
0: No hele, Radku, povídá se s tebou úžasně, ještě třeba pak něco můžem, až tady to vyprem, tak si můžem povídat klidně dál, ale ten čas se nám chýlí a jak jsem říkal, nebo býťáci, posluchači vědí, já na konci mám takovou specialitu, já tomu někdy říkám Hyde Park, že tomu hostovi, což seš dneska teda, ty dám prostor takový v tom Hyde Parku, jestli víš, tam je to, že se tam může na těch štaflích nebo kde říct každej, kdo chce, co chce. Tak já tě teď ten prostor dám a pokud bys chtěl něco vzkázat, nebo někomu pozdravit, nebo někde říkám poselství světu, nebo cokoliv, tak teď máš právě tu možnost.
1: No, teď je těžké rozhodování, no. Já chci se hlavně pozdravit všechny posluchače a všechny nadšence rockový muziky a muziky vůbec a chtěl bych jim říct, aby podpořili muzikanty, aby chodili na koncerty, protože jsme tu jenom na návštěvě, aby si užívali života. A chtěl bych taky říct, že samozřejmě k tomu, aby lidi mohli chodit, aby jsme mohli dělat vůbec muziku obecně, že k tomu potřebujeme to, aby jsme byli zdraví a no a chtěl bych popřát všem, aby si rozuměli, aby byli pohromadě, aby drželi a aby byli na sebe hodní, no. To je celý, o tom to celý je, že jo, protože já to viděl zrovna teďka v té Brazílii, jo, tam, hele Jirko, tam jsou osmdesátky, jako, tam je přelom osmdesátek, devadesátek tady u nás, jako co bylo, že jo, a viděl jsem tam takovou tu soudržnost, jo, těch lidí, jo, a viděl jsem tam tu srdečnost a ty otevřený náruče, když tam jdeš s dobrou a když prostě pro ně jakoby něco uděláš a ctíš jejich kulturu a máš tam otevřený srdce, tak je to úžasný, jako jo. Jsem říkal, to snad ani není možný, to, jo. Takže my jsme se vrátili o 40, o 50 let zpátky, tam fakt jsou osmdesátky, jo. Oni opravdu tam tou muzikou žijou a jak říkám, přijali nás tam jak vlastní, jo, prostě to je úžasný, no, jako zažil jsem tam zase ty věci, které jsem zažil v osmdesátkách a v devadesátkách, že lidi k sobě měli blíž, jo, když to řeknu obecně, tak, že jo, Franta byl tále automechanik a šel pomoct Pepíkovi, který dělal zase jinou práci a který byl zedník a když Frantovi automechanikovi spadnul komín, tak Pepa zedník šel a neříkám Pepu, nemyslím Pepu zedníka, Bubeníka se zapomnul. Jo, teď mě taky, jo, já jsem to řekl obecně, jo, a byli ty lidi, měli k sobě jakoby blíž, jako víc si pomáhali a soudržnost. Dneska ta doba je taková, jaká je a je hektická, no, takže spíš zkázat lidem, aby trošku malinko zpomalili a užívali si muziku, užívali si života, poděkovali za to, že tu můžou být a že můžou být s lidma, s kterými jim je dobře, no. O tom to celý je, o tom je život obecně, že jo, takhle to je, takhle.
0: No Radku, já ti moc děkuju, jestli jsi na nás udělal čas. A
1: já děkuju za pozvání.
0: No a teď ještě musíš vybrat nějakou muziku na závěr jako do titulku.
1: Do titulku, tak dáme Dia a dáme Holy Diver.
0: Radek Kroc byl dnes na rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla.

0: Čerstvá rocková muzika. Aktuální novinky. Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: Nemelem, nemelem, sebrala nám voda mlejn. Zpívá se o osudu pilského mlýna na Strakonicku. Náš větrník na rádiu B zatím ještě nikdo nespláchl. Proto jsme roztočili jeho 1096. vydání, a to v obvyklém tandemu Jaromír Tůma u mikrofonu a Pavel Černoch u mixážního pultu. Punkovou náladu navodila skupina Great Two z města Raid na britském ostrově Wight. Ten je od roku 1968 dějištěm legendárních festivalů, jejichž letošní ročník vyvrcholí 21. června vystoupením skupiny Cure. Na hlavní scénu zatím ještě domácí trio nepozvali, ale v zimě pokřtilo ve zdejším baru 5. album Talk About It, z něhož zazněla titulní skladba. Grammy, Brit, hudební ceny Billboardu. Není snad ve světovém showbiznesu prestižního ocenění.

po kterém by desála londýnská folklorková skupina Mumford and Sons. 20. února obnovila oslavy vydáním 6. alba Prizefighter, z něho žahrajem Run Together.

0: Větrník
1: na Rádio Beat.
2: Už po 14. nás obesře gotickou mystikou hamburská kapela Lord of the Lost, která v rychlém sledu po 4měsíčním intervalu vypustila poslední díl albové trilogie Opus Noir. 10. dubna se tak do prodeje dostala i píseň I'm a Diamond.

0: spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: Morrisimu by bylo určitě líto, kdyby s německými gotiky ztrácel krok, a tak ho tu rovněž nechám vystoupit po 14. A to počítám jen solovou produkci, přitom mu patřily osmdesátky, kdy byl zpěvákem anglické skupiny Smith. Až poté v letech 1995 a 2005 převzal prestižní British Awards pro nejlepšího zpěváka Spojeného království. Letos 6. března vydal 14. solové album Make Up Is a Lie a z něho vybírám The Monsters of Piggly.

0: Větrník.
1: Na Rádio Beat.
2: Klienti Větrníků se zatím způsobně řadí do bloku a tak tu po třech zavedených jménech registruju dva návraty. Nejprv se nám připomene skupina Dieren Grey, založená v roce 1997 v japonské Osace. Trio vypustilo 8. dubna 12. album Mortal Downer a v naší ukázce Bloodline posouvá metal za hranice mystiky. Zdá se, že trefilo do černého. V japonském žebříčku longplayu se vyšplhalo na čtvrtou a v rokovém žádru na druhou

0: Elektrník na Rádiu B.
1: Rovněž po druhé se hlásí Joe Jackson, 71-letý Angličan z Portsmouthu, který vám odzpívá všechno. Rock, pop, jazz, novou vlnu, klasiku. 10. dubna vydal 22. album Hope and Fury a z něho dává k lepšímu titul After All This Time.

0: větry.
1: Radio B. Druhým dnešním zelenáčem v prosedí mlýnského mlatu bude velšské trio Florence Black, s kterým se ještě vrátíme do předvánočního týdne, kdy vydalo třetí album The Puring Rain, z něhož si pustíme titulní skladbu jako nabídku pro rubriku Ploužák. Jde o zvláštní náklad 250 kopií, každá očíslovaná, podepsaná a v župánku zlaté barvy.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu B.
1: Rubrika Kláda na další stopáži se zakládá. Dneska si ve svém osmém vystoupení ve Větrníku vyhradí více než 6 minut skupina Corrosion of Conformity z Raleigh v Jižní Karolíně, které podruhé rábneme do 11. double alba Good God Bad Man s datem vydání 3. dubna. Bobby Landgraf tak využije příležitosti a představí se jako nový basák a bubeník Stanton Moore se chopí šance a paliček k návratu po 21-letém odmlčení. Více napoví ukázka Swallowing the

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádiu B.
1: Dnes už vás asi ničím nepřekvapím. Zbývající kapely vystoupí po deváté, po sedmé a po čtvrté. Všechny ovšem nabízejí novinky, z kterých odebereme vzorky. Metal Church ze San Francisca na 14. albu Dead to Rights 10. dubna rovněž vyměnili rytmiku a dokonce nabrali i nového zpěváka Briana Elena, takže ze zakladatelů zůstal jen klávesák a doprovodný kytarista Kurt van der Hoff. Přesto v nahrávce Feed to the Fire zaříznou trash, jak v loubi 80.

0: větry.
1: Radio B. V Kalifornii pobývající zpěvák a kytarista Michael Sweet si vyrobil renomé v 9 letech, která odsloužil v kapele křesťanského roku Striper. V roce 1992 dal však přednost solové dráze. O jeho přičinlivosti svědčí 14 samostatných alb, z nichž to poslední The Master Plan vyšlo 3. dubna. Pustíme si z něho Lorda, že by šlo o pohled do zrcadla.

0: s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Mesa je meka pro studenty, alespoň v Arizóně. Žádný div, že odtud pocházejí skvělé kapely, z nichž nejznámější jsou Jimmy Eat World. Skupinu Spirit and Drift, která zde vznikla v roce 2015, bychom to už nenašli. Změnila adresu za Austin. Vlastně jde o projekt jednoho muže, zpěváka a multiinstrumentalisty Nate Garretta, který pod hlavičkou Spirit and Drift vydal 10. dubna 6. a údajně poslední album Infinite Illumination. A protože uspořádal i rozlučkový koncert, předpokládám, že za sebou zhasnul. Tak takový závěr Větrníku jsme tu ještě neměli. Písní nazvanou Born in a Bad Way, narozen na špatný způsob, se s vámi loučí nejen Nate Garrett, ale i Jaromír Tůma.